železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Dopravní omezení na Vyškovsku, silničáři upravují povrchy ukřižovatky a tím pádem bude nějaké to zdržení a objížďky a právě na to koukneme. Jihomoravští silničáři zahájili dvě přestavby, jež si vyžádají dočasná dopravní omezení práce, lehce zkomplikují cestu šoférům na Vyškovsku, konkrétně pak u Hodějic a u Velešovic. Tak s tím počítejte, s drobnou změnou běžné trasy by v těchto dnech jste právě měli počítat na tomto směru, tedy u Velešovic mezi Holubicemi a Slavkovem u Brna a také u Hodějic. Pevné nervy za volantem, kdyby něco, volejte i do naší dopravní linky, třeba pomocí naší aplikace. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Užíváme si s Krokodýlem hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech, no a my se jdeme podívat mezi naše nejmenší posluchače. Vydali jsme se do školky a ptali, kdo je to inteligent?
1: Poručík Kolombo. Inteligent je takový muž, který sbírá všechno, co ho napadne a co si vymyslí v hlavě.
2: On si všechno vymyslí v hlavě.
3: On zbírá, co chce.
4: Pán je hloupý.
5: Je chytrý.
0: Kdo je inteligent, nás zajímalo a ptali jsme se našich nejmenších. Teď už jdeme na Krokodýlu za dalšími hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech. The heart is

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána tu bude na pořád, tak jako láska.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

Potkal jsem jednoho konády z košce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlání, ať prej se neptám a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůlok, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys přijít.

0: Vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Rádio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Novinka Rádia Krokodýl. Taylor Swift. Opel.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá nám.

0: Tehdy se ví, co Bůh chystá.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Fly!

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Ještě minuta a bude půl šesté. Dobré ráno, dobrý den. Společně s Rádiem Krokodýl zahajujete poslední pracovní den 30. týdne tohoto roku, a to pátek 24. července. Kikina nebo Kristýna, nevím, jak všelek jim říkáte, to nevím, tak ty právě dneska slaví svůj svátek, takže děvčata, gratulujem, všecko nejlepší. Pokud vyrazíte na silnice, jedna dobrá zpráva, D2 už je průjezdná, za Olympií se muselo sjíždět, protože tam byla nehoda u Blučiny, ta už je odstraněná, takže už se jezdí bez problémů. Pak trochu méně dobrá zpráva, máme tady nehodu na trase z Kyjova na Brno u Archlebova, kde zasahují záchranné složky u střetu dvou osobních aut a místem se projíždí pouze kyvadlově. Co se týče počasí, tak celkem chladno, máme tam necelých 13 stupňů. Teda alespoň v Brně, Břeclav hlásí 14,5, Žďár nad Sázavou hlásí stupňů 10. Dnešní odpolední teploty by měly být ale příjemné, no a pak nám ta teplota začne stoupat, například v neděli se očekává až 29 stupňů. Ale to všechno dneska po ránu podrobněji probereme. Přátelé, pojďme na to, je tady pátek, což je asi ten jeden z nejlepších dnů vždycky, protože jsou před námi dva dny volna, tak už i to určitě plánujete. Tak plánujte i s Krokodýlem. Dobré ráno.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 5 minut a bude 5:45. Dobré ráno. Co nás dneska čeká, co si týče počasí? A vypadá to, že deštníky můžeme nechat doma. Dnes by nikde pršet nemělo. Zpočátku rána čekáme většinou méně oblačnosti, ale v průběhu dopoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost. Přes den bude postupně oblačno. Večer se ale zase téměř vyjasní. A teploty příjemné 22 až 25 stupňů. Dobré ráno.
0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
2: Zbrojovačky a zbrojováci, vezměte celou rodinu a přijďte si užít prvoligový fotbalový večer na Srbské. Už v sobotu, 25. července, hrajeme od 20 hodin proti pražské Spartě. Doražte od 17 hodin do předzápasové fanzóny, kde bude připravený program pro malé i velké, řemeslná zmrzlina i další skvělé občerstvení. Lístky na rodinnou tribunu lze zakoupit přes Flinta ID na www.fczbrno.cz.
0: Fandíme s vámi.
3: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr.

0: tobě.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
0: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 5 hodin 58 minut 50 vteřin úplně přesně. A vy v tenhle čas, v tuhle chvíli posloucháte Radio Krokodýl. Na pracovní závěr 30. týdne máme pátek 24. července. Kristýny dneska slaví svátek. Ze studia Krokodýla dobré ráno přejí Katka Horáková.
1: Teda sotva přišla, tak hned začala se kýrovat. Zavři to okno.
0: Hrozný, ty ženský neví, co chtějí. Věčně odevří okno, odevří okno.
1: A teď... Takže tam 12 stupňů, nezlob se na mě. Jako.
0: No, já se na tebe nezlobím, ale tak jako já to schytávám z první tady za tím oknem, za těma zádama.
1: No právě, já myslím na tebe hlavně v první řadě.
0: Jo, takhle, takže to je buzerace kvůli mě.
1: No přesně. Jako
0: pojďme na zprávy, na šestou.
1: Na zprávy. V náměšti se při návratu z výcviku zřítil armádní vrtulník a zemřela bohužel vojákyně. Podrobnosti za chvíli.
0: Co dáme po šesté? Rick Field. Ray. A taky bude Michal Hruza. Počasí žádná hruza nebude, i když máme tam trochu chladněji. Třeba ve Žďaru nad Sázavou mají pouze 10,5 stupně. To v Břeclavi 14,5, Brno hlásí stupňů 13. Odpolední teploty 22 až 25. Sem tam možná mraky, ale deštníky dneska můžeme nechat doma.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Nejvyšší správní soud potvrdil pokutu 1,5 milionu korun, kterou v roce 2021 vyměřila veterinární správě Brno Česká inspekce životního prostředí. Důvodem bylo přemnožení muflonů v oboře na Novojičínsku, kterou univerzita spravuje.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Fotopas potvrdila výskyt invazního mívala severního v chráněné krajinné oblasti Soutok. Šelma pocházející ze Severní Ameriky představuje hrozbu pro místní biodiverzitu. Plení hnízda ptáků a loví chráněné obojživelníky či měkýše. Odlov mají dobrovolně na starost myslivci.
2: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
1: Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou se včera při návratu z rutinního výcvikového letu zřítil armádní vrtulník Venom. Jedna vojákyně zemřela, další 4 vojáci utrpěli zranění. Armáda do ukončení vyšetřování pozastavila provoz všech svých vrtulníků. Rychlobruslař Metoděj Jílek vybojoval stříbrnou medaili na mistrovství Evropy v inline bruslení v závodě na 1000 metrů. 20-letý zlatý a stříbrný medailista z olympijských her v Miláně nestačil jen na hvězdného Belgičana Svinkse.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, novinky má Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Knínické ulici na příjezdu do Bystrce od Žabovřeské ulice. Dejte pozor na dopravní nehodu. Projíždí se tam ale bez zdržení. Na Hodonínsku v Rohavce na Vítězné ulici poudala 2 osobní vozidla. Blokují tam jeden jízdní pruh. A práce na silnici komplikují průjezd na cestě ze Světa v Dobrná před Rupočkou na Sebranice. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptil Šar.
0: Kubo, díky, ještě pozor na trase z Kyjova na Brno u Archlebova zasahují záchranné složky u střetu 2 osobních aut a projíždí se Kyvadlově.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 2,5 minuty po 6. hodině ranní z Krokodýla. Přejem dobré ráno.
1: Krásné ráno a také dnes mezi vás rozdáme letní osvěžující drinky zadarmo, tak buďte s Krokodýlem.
0: A pozor, taky budeme ráno hrát o vstupenky na zbrojovku, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Napomíná muž manželku: Kateřino, buď při jízdě opatrnější. Pozor, co pak nevidíš značku nebezpečná zatáčka? No právě, že ji vidím, tak raději jedu rovně.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 9,5 minuty, pojďme se mrknout na 24. červenec v roce 1620. 30-tisícová armáda katolické ligy se vydala z hlouby Rakouska na pochod do Čech potlačit české stavovské povstání. V roce 1650 císař Ferdinand III. Vydal příkaz sloužit slavnostní mši Tédeum ve všech kostelích Čech a Moravy na oslavu míru. Můžeme také zmínit rok 1917, kdy v Brně se stal požár továrny na dehet v Brně Králově Poli a továrna kompletně vyhořela. O dva roky později, v roce 1919, byla v Brně založena Vysoká škola zemědělská. V roce 1973 zpěvák Jiří Schellinger natočil svůj největší hit autoru Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Dům holubí. A hudební fanoušci se možná vzpomenou na rok 1999, kdy anglický hudební mák Mike Oldfield odehrál v pražské sportovní hale svůj koncert v rámci svého turné Live Then and Now. Co stojí za zmínku ze světa, tak třeba rok 70.

0: vyšetřovateli. Jak to dopadlo, asi taky předpokládám, tušíte. Kdo dneska slaví narozeniny, tak je tady například zpěvačka Jennifer Lopez. Ta slaví dneska 57. narozeniny. Herečka Klára Cibulková slaví 51. A tenisový bývalý skvělý hráč, pak také výborný trenér Jaroslav Navrátil, slaví dneska 69. narozeniny. Herečka Zuzana Stivínová slaví 53. a herec, spíš bavič a komik Lukáš Pavlásek slaví dneska narozeniny 48. Co se týče svátků, předpokladám, už jste zachytili, pokud ne, tak dneska slaví Kristýna, Kristán a také Křišťan. Pokud znáte nositele těchto jmen, tak jim pogratulujte i za nás. Dobré ráno.
1: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Wakefield tak trochu dílu zpívala o sobotní noci. My máme páteční ráno, 24. červencové, to je dneska. 6 hodin 19 minut, v centru Brna máme 13 stupňů. Vyškov hlásí 12,5, Břeclav 14,5, Žďár nad Sázavou stupňů 10,5. Odpoledne 22 až 25, deštníky dneska nechte doma. Mraky budou, ale pršet nebude.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Dobré ráno. Přírodní koupaliště v Jihomoravském kraji mají vodu vhodnou ke koupání. Horší kvalitu vody mají laguny 1 a 2 Novomlýnských nádrží na Břeclavsku. Sněmovna má projednat prezidentem vetovanou novelu rozpočtových zákonů 25. srpna. Představitelé vládní koalice veto kritizují a jsou odhodláni ho přehlasovat. Proti rozsáhlým požárům budou zasahovat ve Francii také vrtulníky z České republiky a Slovenska. Oznámil to v noci francouzský prezident Macron a poděkoval unijním partnerům za solidaritu. Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu celostátní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům, které si vynutily evakuaci tisíců lidí. O víkendu začne nový ročník první fotbalové ligy. V roli favorita vstoupí do soutěže Slavia, která po letním posilování zaútočí na třetí titul po sobě. Po šesti letech má nejvyšší soutěž dva nováčky. Vítěze druhé ligy zbrojovku doplnil brněnský rival Artis. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Je dobré mít společnost na cestě.

0: celou jižní Moravu.
1: O půl sedmé se půjdeme osvěžovat, ano, každý den máme pro vás 103 svěžích drinků Charlie's Candy Store.
2: No a pojďte si poslechnout, jak to probíhalo včera.
3: Krokohlídka osvěžuje přímo Bystrci u přístaviště, tady máme dokonce cyklisty. Pěkný den.
4: Pěkný den. Dostali jsme pitičko, určitě se bude hodit po naší cestě okolo přehrady.
5: Díky. Děkujeme moc.
6: Zdravím, tady Kačka a Bibi z Brna, přišli jsme na přehradu na Lankoš a děkujeme za super osvěžení.
1: Zapít langošem svěžím drinkem, proč ne zase?
2: Chtěl bys vidět ten následek?
1: Já bych si radši dal jedno, dvě potom.
2: Každopádně dneska vás osvěžíme také, a to na jízdě Brnem na bruslích, kolech a koloběžkách. Připomínáme, že stras je v 19.30 u nákupního centra Královo pole.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jak to vypadá na silnicích, nám prozradí Jakub.
7: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Knínické ulici na příjezdu do Bystrce od Žabovřeské ulice dejte pozor na dopravní nehodu. Projíždí se tam ale bez zdržení. Na Hodonínsku v Rohatce na Vítězné ulici bourala dvě osobní vozidla. Blokují tam jeden jízdní pruh. A práce na silnici komplikují průjezd na cestě ze Svitav do Brna před odbočkou na Sebranice.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a jižní Moravu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7:05 jdeme za dětmi s takovým prázdninovým tématem.
2: Ve školce v Řečkovicích jsme se ptali, proč nesmí děti pít alkohol.
3: Pijí jenom komboj, protože jim alkohol chutná, ale děti, když to vypijou, tak se jim z toho dělá nějaká alergie. Protože kdyby alkohol pili tak každý den, tak by mohli umřít. Že když děti pijou alkohol, tak se jim může poškodit mozek. Když pijou děti třeba pivo, tak se jim může udělat špatně. Třeba Coca-Cola má alkohol. Tak já jsem ji někdy pil a protože mám rád alkohol, tak piju z té Coca-Coly.
1: To je hezký.
2: Všiml jsi se ale na začátku, že některé ty děti artikulovaly tak podezřele. To vypadalo, že si lokli.
1: Ten první, co říkal, že kombojové, tak ten měl tak dvojku v žíle.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Los Lobos La Bamba na Krokodýlu 9 minut po půl sedmé. Než se vrhneme na počasí, pozor, pokud jdete z Bystrce ve směru do centra, tak na ulici Kníčská, vlastně když jdete od Bystrce, tak skoro na začátku, je to mezi tou světelnou křižovatkou nejšilenější v městě Brně, tam jak je ta benzínka, odpočuje se k zoo, a mezi křižovatkou, jak je branka, takové to téčko, tak tam to někdo poslal přes betonová svodidla úplně na štorc, takže pokud jdete ve směru do centra, tak pozor, je tam uzavřen zcela určitě jízdní pruh. Jak to je tedy teď s tím počasím? V centru Brna máme v téhle chvíli 13,5 stupně, Břeclav hlásí 14, Vyškov 13 a ve Žďáru nad Sázavou je 11 stupňů. Odpoledne 22 až 25, deštníky dneska nechte doma, pršet nemá.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Dobré ráno. Chodníky, zeleň či veřejné osvětlení, které postavila jako náhradu za zrušené komunikace někdejší firma Moravská typografie v Brně při výstavbě svého areálu, definitivně patří Brnu. Nejvyšší soud zamítl dovolání firmy, která byla nástupcem Moravské typografie. Ministr zahraničí Petr Macinka potvrdil, že na mise nastoupí v blízké době noví velvyslanci ve Spojených státech, v Itálii a také při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Organizaci spojených národů. První z 16 diplomatů na nové posty nastoupí na přelomu července a srpna. Německá policie od dneška do neděle výrazně zpřísní ostrahu nádraží ve velkých městech. Zaměří se na stanice, které jsou považovány za ohniska kriminality. Šéfka koncernu německých drah už předtím řekla, že ještě letos chce společnost zakázat konzumaci alkoholu na všech nádražích v Německu. Tenistky Barbora Krejčíková a Sára Bejlek se staly dalšími českými čtvrtfinalistkami na turnaji WTA v Praze. Neuspěla naopak Nikola Bartuňková. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: V Líšni zrozený nástupnický artist Brno je mezi prvoligovou elitou. V roce 1990 jsme vyhráli městský přebor a stoupali vzhůru až do té nejlepší české ligy. První zápas je tu, artist Mladá Boleslav, pondělí 27. července v 18 hodin v Králově poli. Tak pojďme tu novou éru pořádně nakopnout, těšíme se na vás.
5: SK Artist Brno.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Hit za hitem.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Za 10 minut bude 7 a pokud ještě nemáte program na dnešní podvečer, tak jste v ten správný čas na správném místě u Krokodýla.
2: Ano, můžete se s námi protáhnout, zasportovat si, vemte si brusle, kolo nebo koloběžku a vyrazte s námi na tradiční večerní jízdu Brnem za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl.
1: Cože, fakt to jde? No jasně, sraz si dneska o půl osmé večer na parkovišti před nákupním centrem Královo pole a startuje se ve 20 hodin. Trasa letos povede kolem centra a hlavního nádraží. Je bez převýšení a prosím vás, hlavně, není to žádný závod, hlavně si to užít.
2: No, můžete vyrazit celá rodinka, tak se na vás těšíme. Sraz všech na kolech, bruslích a koloběžkách dneska v 19.30 u nákupního centra Královo pole.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Zažijte Zlín z nové perspektivy. V nejvyšších patrech ikonického obchodního domu na vás čeká čtyřhvězdičkový Hotel Prior. Designové pokoje, panoramatické výhledy a neomezený vstup do dvoupatrového Energy Spa. Vítejte v oblacích. www.hotelprior.cz.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bohemia Sekt v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: 50 vteřin nebo 7 hodin ráno jste s Krokodýlem v pátek 24. července. Katka má nachystané další zprávy. Dobré ráno.
4: Hezké ráno. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Víc už za chvíli.
3: Po 7. Bruno Mars a Rosie. Taky třeba australská partička Nickelback. A bude i slza. Jak to dneska vypadá s počasím a bude vypadat s počasím? Vyškov hlásí 13 stupňů, Brno 13,5, Znojmo 12,5. Vezmeme druhou diagonálu, Břeclav 14 a třeba tady Žďár 11 stupňů. Odpolední teploty 22 až 25, sem tam mraky, ale pršet dneska nebude.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Je 7, pěkné ráno.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Brno znovu pronajme prostory bývalé řemeslné pekárny v Berglově paláci na Moravském náměstí, takzvané Muzejce. Využití prostorů bránily spory s bývalým nájemcem. Město vedlo se společností 3 spory. Prostory už sama opustila, pokračují však další 2 spory.
5: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
4: Kyjovská radnice pátrá po neznámém člověku, který pokácal strom na začátku cyklostezky Mutinky. Technické služby Kyjov tento týden našly pokácený strom ležet na lavičce hned za železničním přejezdem. Radnice prosí případné svědky, aby se přihlásili.
5: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
4: Město Moravské Budějovice vyhlásilo architektonickou soutěž o návrh na celkovou proměnu letního koupaliště. Podle předpokladu to bude investice asi za 180 milionů korun. Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je 12. října. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezony světového poháru vybojoval první individuální světový titul. Dnes budou o medaile bojovat kanoistky a kanoisté. Kvalifikaci zvládli Kneblová, Morenová, Kratochvíl a Chaloupka.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Dobré ráno, jdeme na silnice. Slovo má nejdříve Kuba.
6: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na dopravní nehodu stále pozor v Brně na příjezdu do Bystrce od Žabovřeské ulice. Projíždí se tam stále bez kolon. Ve Slatině očekávejte nárazově kolonu před křižovatkou ulic Tuřanka a Řípská ze všech směrů. A na Hodonínsku v Rohatci na Vítězné ulici se projíždí Kyvadlově po srážce 2 osobních vozidel. Rádio Krokodýl z Globa Asistance Jakub Tilšar.
3: Kubo, děkujeme, pojďme také ještě do linky řidičů.
7: Ahoj, tady Dan z Brna. Volám s takovou kuriozní nehodou, kdo jede z Bystrce do centra Pokynický, tak ze směru od centra to borec poslal červenou Fabii přes ten chodník a tu cyklostezku a ten beton do stromu a tam do těch keřů, takže pravý pruh zase obráceným směrem z Bystrce bude asi stažený, jsou tam policajti a dopraváci, takže opatrně a počítejte možná s menším zdržením. Šťastnou cestu a pěkný víkend všem. Mějte se, ahoj.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Hoste s krokodýlem, kde po 7 hodině připravujeme soutěž, ale nebudeme počítat peníze, to až za další hodinu. Teď to bude brněnské Hantec.
1: Tak si to nenechte ujít, za chvíli jsme zpátky.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ptá se policista místního krále alkoholiků. Tak co, Bedřichu, co tě sem zase přivedlo? Dva policajti, šéfe. Zase pod parou, že? Ano, šéfe, oba dva.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7:10 na Krokodýlu jsou v téhle chvíli ve hře 4 vstupenky na koupaliště Královo pole.
2: A vy můžete právě teď s námi soutěžit na lince 603 103 103, tak volejte.
1: Brněnský Hantec, jdeme na ní. Na co se to dneska ženek ptá, co máte přeložit a rozlousknout?
3: Gomity, co to znamená rechnovat patrony?
1: Rechnovat patrony, co to asi tak může být? Přiznám se, já bych teda jako vůbec nevěděl.
2: Já bych asi taky netušila.
1: Ale Brňané ku podivu celkem jako věděli.
4: Já si myslím, že to je somrovat peníze.
5: Tak to já vím naprosto přesně, to je počítat daně.
4: Že brát peníze, ne?
6: Jo, když potřebuji jakože prachy, jo.
7: Peníze?
1: Jako
2: tak na půl to tam bylo.
1: Ano, úplně přesně na půl to tam bylo, kdyby se to jako složilo dohromady. Tak.

0: Čagy na rádiu Krokodýl ve chvíli, kdy má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda předpověď počasí.
0: V Brně máme 15,5 stupně, Vyškov hlásí 13,5, Břeclav 14,5, Žďár 11,5 stupně. Odpolední teploty by měly být 22 až 25 stupňů. Zpočátku rána se čeká většinou méně oblačnosti, ale po ránu v průběhu dopoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost. Přes den se bude postupně zoblačňovat. Večer se téměř zase vyjasní a dneska pršet nemá.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. V Pasu Hlavkách na Brněnsku se včera otevřelo sanatorium Pálava. V léčebně rehabilitačním ústavu se budou zotavovat pacienti po těžkých a kritických stavech. První pacienti do sanatoria zamíří v září. Městský soud v Praze v červnu rozhodl, že čínský občan obviněný ze špionáže pro čínskou tajnou službu má být propuštěn z vazby. Případ zároveň vrátil policii k došetření. Muž ve vazbě ale nadále zůstává. Žalobce podal proti rozhodnutí soudu stížnost. Herecký pár Sára Sandeva a Jakub Prachař se vzali, ve středu si řekli své ano. Podle serveru Super.cz se obřad nesl v komorní atmosféře a zúčastnili se ho pouze nejbližší rodinní příslušníci a přátelé. Reprezentační útočník Tomáš Chorý zůstává ve fotbalové Slavii. Nejlepší střelec minulé prvoligové sezony, jenž byl po květnovém nedohraném derby vyřazen z kádru, se před startem nové sezony vrátil do týmu. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
0: 10 minut a bude 7:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Někdy prostě vejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. candy.store.cz.
5: Rádio Krokodýl.
6: Káťo, jedeme do Olympia parku.
7: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
6: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky. Dáme si pořádně do těla na čerstvém vzduchu.
7: Jupi, a od 8. srpna začíná nejléto, proto určitě pojedeme do Olympie Brno.
8: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
9: Fordáci a fordačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: Zažijte Zlín z nové perspektivy. V nejvyšších patrech ikonického obchodního domu na vás čeká čtyřhvězdičkový Hotel Prior. Designové pokoje, panoramatické výhledy a neomezený vstup do dvoupatrového Energy Spa. Vítejte v oblacích. www.hotelprior.cz.
2: Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: kdokoliv fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Fandit budeme úplně všichni, zítra nám startuje další ročník fotbalové šance ligy a my máme pro vás v téhle chvíli dvě vstupenky na ten zítřejší vstup koho kam.
2: Tak Zbrojovka bude hostit Spartu Praha Výkopy ve 20 hodin na stadionu v Brně a vy můžete právě teď volat 603 103 103, tedy Studio Krokodýla a vyhrát ty lupeny.
1: Co víc si přát na začátek nového ročníku, to, že jsme zpátky v první lize, nebo to, že to bude třeba opravdu, troufám si říct, třaskavé utkání, no, nebo třaskavé, tak jako se Spartou, to je vždycky výzva.
2: Nebude to prostě úplně jednoduchý.
1: To asi ne. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo se dovolal?
3: Tady Ruda.
1: Ruda nám volá z auta, bych řekl.
3: Ano, přesně tak.
1: Chodíte na fotbal? Aspoň teda, když voláte na fotbalové lístky?
3: Jo, chodím.
1: Jak často?
3: No, když to jde.
1: Dobře, to je jednou za půl roku nebo míň nebo víc.
3: No, tak snažím se třeba dvakrát do měsíce.
1: Jasně, no tak to asi přichází na úrodnou půdu. Koho sebou vezmete na ten fotbal?
3: Asi bych vzal kámoše.
1: Pánská.
3: To nejlepšího.
1: Pánská jízda, je mi to jasné. Ukažte, jak budete pozbuzovat.
3: Kouka, do toho.
1: Tak když to dáte ještě potom 15krát na tom stadioně za sebou, tak to bude určitě
2: minimálně.
1: Dobré.
2: Minimálně.
1: Lupeny jsou vaše, šťastnou cestu, gratulujem, mějte se hezky.
3: Já děkuju.
0: Radio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi. Dopravní servis Radia Krokodýl.
1: Dobré ráno, pojďme na silnice, začíná Kuba.
4: Hezké ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. Na dopravní nehodu stále pozor v Brně na příjezdu do Bystrce od Žabovřeské ulice. Projíždí se tam stále bez kolon. Ve Slatině očekávejte nárazově kolonu před křižovatkou ulic Tuřanka a Řípská ze všech směrů. A na Hodonínsku v Rohatci na Vítězné ulici se projíždí Kivadlově po srážce dvou osobních vozidel. Rádio Krokodýl z Globa Asistance Jakub Tilšar.
1: Kubo, děkujeme a pojďme ještě do linky řidičů.
5: Ahoj, tady Dan z Brna, volám s takovou kurioznější nehodou, kdo jede z Bystrce do centra Pokynický, tak ze směru od centra to borec poslal červenou fábii přes ten chodník a tu cyklostezku a ten beton do stromu a tam do těch keřů, takže pravý pruh zase obráceným směrem z Bystrce bude asi stažený, jsou tam policajti a dopraváci, takže opatrně a počítejte možná s menším zdržením. Šťastnou cestu a pěkný víkend všem. Mějte se, ahoj.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: Jo. Hey, what a perfect day.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl osmé jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli se ptáme, proč se děti rodí maminkám a ne tatínkům.
3: Protože maminky jsou holky.
4: Protože jen tatínci nejsou holky, ale kluci.
5: Děti se rodí u maminka, protože kluci ne, protože mají kouly a maminka, protože mají pupinky.
6: Že by to bylo hloupý.
7: Protože tatínky mají krátký vlasy a holky dlouhý.
2: To je krásný.
1: Ale ty vlasy, to je dobrý.
2: To je moc hezký a pak taky ta koule, ta může za všechno.
1: A pipinka taky.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: 4 minuty bude 7:45, teplota už v centru Brna stoupla na 16 stupňů, v Břeclavi mají necelých 15, v Hodoníně 14,5, ve Vyškově mají necelých 15. Ve Žďáru nad Sázavou mají necelých 12 stupňů, odpolední maxima 22 až 25, sem tam mraky, ale pršet nebude.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Dobré ráno. Přírodní koupaliště v Jihomoravském kraji mají vodu vhodnou ke koupání. Horší kvalitu vody mají laguny 1 a 2 novomínských nádrží na Břeclavsku. Sněmovna má projednat prezidentem vetovanou novelu rozpočtových zákonů 25. srpna. Představitelé vládní koalice veto kritizují a jsou odhodláni ho přehlasovat. Proti rozsáhlým požárům budou zasahovat ve Francii také vrtulníky z České republiky a Slovenska. Oznámil to v noci francouzský prezident Macron a poděkoval unijním partnerům za solidaritu. Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu celostátní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům, které se vynutily evakuaci tisíců lidí. Tenistky Barbora Krejčíková a Sara Bejlek se staly dalšími českými čtvrtfinalistkami na turnaji WTA v Praze. Neuspěla naopak Nikola Bartuňková. Tolik přehled zpráv, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl fandí brněnské Zbrojovce. Fandíme s vámi.
3: Zbrojováci, prvoligová sezóna je tady. Už v sobotu 25. července od 20 hodin nás čeká domácí premiéra proti Spartě. Přijďte už od 17 hodin do předzápasové fanzóny, dejte si zmrzlinu, skvělé občerstvení, prohlédněte si nové dresy a nalaďte se na první velký večer nového ročníku. Vstupenky kupujte přes Flinta ID na našem webu. Probuďte v sobě draka a doražte na Srbskou.
1: Fandíme s vámi.

0: www.klimastyle.cz.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Hit za hitem.
7: Radio Krokodýl.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: a pánovi Blbic nakonec.
1: 9 minut schází do 8 hodiny ranní. Dobré ráno přejem.
2: Pěkné ráno, tak šíří se nám tady takovej nešvar. Jsou řidiči, kteří u přechodu pro chodce zastaví a pouští toho
1: ano,
2: daného chodce.
1: Ale...
2: A pak jsou tací třeba, kteří jedou za ním a neváhají to stojící auto obět a málem toho chodce srazit. No a proto máme upozornění pro všechny řidiče. Dejte si na to pozor, nespěchejte, buďte trpěliví. V Brně se totiž v poslední době stala podobná událost, kdy policijní vůz zastavil před přechodem, aby mohla starší žena přejít, no a z protisměru přijelo osobní auto, jehož řidička chodkyni nezaregistrovala a nedokázala už bezpečně zastavit. Naštěstí seniorka zůstala stát a tak ke srážce nedošlo. Policisté pak řidičku zastavili a ta přiznala, že se soustředila na cestu do kanceláře a chodkyni zprvu vůbec neviděla. Tak pozor na to, protože stačí málo a může z toho být velký průšvih.
1: A když se soustředila, jako... Čekala jsem,
2: tak
1: že, řekneš,
2: měla hlavě,
1: že se soustředila na to, jak odepíše tu SMSku, nebo jestli je dobře vypadá v zrcátku, jestli je dobře namalovaná. Soustředila se na cestu do kanceláře, jo?
2: Tvrdila, že se soustředila na cestu do kanceláře. Možná měla hodně pracovních povinností a tak dále. I přesto za volantem, ale buďte opatrní, protože prostě auto je zbraň, co si budem.
1: Velká, dejte pozor. Dobré ráno.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Irene Cara Fame na Krokodýlu minutu a půl před 8 hodinou raní.
1: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti, ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
0: 3/4 minuty před 8 hodinou raní nám Katka na rádiu Krokodýl prozradí, co nachystala do zpráv na 8 hodinu.
3: Hezké ráno, tak bohužel nemám dobré zprávy. V náměšti se při návratu z výcviku zřítil armádní vrtulník, zemřela vojákyně, podrobnosti za chvíli.
0: Po 8 hodině Sonic. Uděláme radost Katce.
3: Já už jsem dneska měla 2 kávy, stačilo.
0: Já si půjdu udělat druhou.
4: A jdeme taky vohnouty.
0: Dnešní počasí bude příjemné, odpolední teploty se čekají až někam k 25 stupňům a pršet dneska nemá.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Je 8, hezké ráno.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Nejvyšší správní soud potvrdil pokutu 1,5 milionu korun, kterou v roce 2021 vyměřila Veterinární univerzitě Brno Česká inspekce životního prostředí. Důvodem bylo přemnožení muflonů v oboře na Novojičínsku, kterou univerzita spravuje.
6: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
3: Fotopast potvrdila výskyt invazního mívala severního v chráněné krajinné oblasti Soutok. Šelma pocházející ze Severní Ameriky představuje hrozbu pro místní biodiverzitu. Plení hnízda ptáků a loví chráněné obojživelníky či měkýše. Odlov mají dobrovolně na starost myslivci.
6: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
3: Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou se včera při návratu z rutinního výcvikového letu zřítil armádní vrtulník Venom. Jedna vojákyně zemřela, další 4 vojáci utrpěli zranění. Armáda do ukončení vyšetřování pozastavila provoz všech svých vrtulníků. Rychlobruslař Metoděj Jílek vybojoval stříbrnou medaili na mistrovství Evropy v inline bruslení v závodě na 1000 metrů. 20-letý zlatý a stříbrný medailista z olympijských her v Miláně nastačil jen na hvězdného Belgičana Svinkse.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme na silnici, jak to tam vypadá, to nám teď řekne Kuba.
7: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně a v okolí je před dnešním pátečním ránu provoz na silnicích klidnější. Můžete se ale zdržet pár minut na tradičních místech ve městě, jako je Zvonařka u Dornichu, nebo i křižovatka ulic Drobného a Pionýrská. Přerušovaná kolona převážně kamionů se táhne po dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od 178. kilometru. A na Brněnsku v Kobylnicích na ulici na Budínku stojí osobní auto s poruchou. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koktilšar.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Do naší krokodýlí aplikace dorazila prosba. Ahoj krokodýle, prosím o zahrátí písničky pro Kristýnku k jejímu prvnímu svátku a jim rodičům do Mířetic, díky Terka a Klárka.
1: No tak to zahrajeme moc rádi a taky nabídneme 111 600 korun za náš krokodýlí zvuk už za chviličku.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Vyšetřující policista se ujišťuje. Tak vy tvrdíte, že manželka po vás hodila křeslem? Ano, tak jsem uskočil. A proč jste potom utekl? No, protože se začala zkoumavě koukat na kredenc.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 11 minut hrajeme o peníze.
2: A o velký balík peněz 111 600 korun ve hře právě teď na lince 603 103 103, tak vytáčíte.
1: První, kdo se dovolá, tady sem k nám a prozradí nám ten zvuk, bere peníze, které už tady opravdu nějaký ten pátek máme. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Pátek máme. Radio Krokodýl, dobrý den.
1: Tak jsme se krásně slyšeli z druhé strany, kdo pak tam?
4: Jardo ze Slavonic.
1: Zdravíme Jardu ze Slavonic. Jardo, co máte pro nás za tip?
4: No já mám takový tip, já jsem byl na zahradě u kamarádky a tam jsem slyšel, otvírala zahradní věšák na prádlo. Věšák na prádlo.
1: Vím, co myslíte, já jsem zrovna se minulý týden měnil ty lanka u toho.
2: Já myslel, že zvěšil.
1: No, tak to taky občas zvěším prádlo.
4: Tak si myslím, že tam byl takový zajímavý zvuk.
1: Jo, jdeme to zkusit teda. Jdem otevřít ten sušák na prádlo. Totiž Katka to nezná, oni nemají zahradu. Když to jako odevřeš a docvakáváš ten konec...
2: Já tomu rozumím.
4: No, tak to klape.
1: No.
4: To klape, pak to cvakne.
1: Jo. Co říká arbitr?
2: Říká, že zase nic, prachy zůstávají tady u nás.
1: Je nám líto. Mějte se moc hezky.
2: Hezký den.

0: 19 minut po 8 hodině ranní máme v centru města Brna 16,5 stupně. To samé hlásí Vyškov, Břeclav, tam mají o půl stupně méně, tedy 16. Ve Žďáru nad Sázavou je stupňů 12 a v Jihlavě je stupňů taktéž 12. Odpolední maximální teploty v rozmezí 22 až 25 stupňů. Pršet dneska nemá.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Chodníky, zeleň či veřejné osvětlení, které postavila jako náhradu za zrušené komunikace někdejší firma Moravská typografie v Brně při výstavbě svého areálu, definitivně patří Brnu. Nejvyšší soud zamítl dovolání firmy, která byla nástupce Moravské typografie. Ministr zahraničí Petr Macinka potvrdil, že na mise nastoupí v blízké době noví velvyslanci ve Spojených státech, Itálii a také při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Organizaci spojených národů. První z 16 diplomatů na nové posty nastoupí na přelomu července a srpna. Německá policie od dneška do neděle výrazně zpřísní ostrahu nádraží ve velkých městech. Zaměří se na stanice, které jsou považovány za ohniska kriminality. Šéfka koncernu německých drah už předtím řekla, že ještě letos chce společnost zakázat konzumaci alkoholu na všech nádražích v Německu. O víkendu začne nový ročník první fotbalové ligy. V roli favorita vstoupí do soutěže Slavia, která po letním posilování zaútočí na třetí titul po sobě. Po 6 letech má nejvyšší soutěž dva nováčky. Vítěze druhé ligy Zbrojovku doplnil brněnský rival Artis. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Je dobré mít někoho, kdo vás má rád. Rádio, které pomáhá.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Ano, každý den vyrážíme do ulic, měst a městeček a rozdáváme 103 svěžích drinků Charlie's Candy Store.
2: No, včera jsme osvěžovali taky, pojďte si to poslechnout.
3: Krokohlídka osvěžuje přímo v Bystrci u přístaviště. Tady máme dokonce cyklisty. Pěkný den.
4: Pěkný den. Dostali jsme pitíčko. Určitě se bude hodit po naší cestě okolo přehrady.
5: Díky. Děkujeme moc.
4: Zdravím, tady Kačka a Bibi z Brna. Přišli jsme na přehradu na Langoš a děkujeme za super osvěžení.
1: Za pět langoše svěžím drinkem, nevím.
2: Já budu dneska taky dělat langoše. Čím tak uvidíme, čím to zalijeme. Podle toho, co doma najdem.
1: Jedno, dvě slovy, 12. Jinak dneska se bude také rozdávat osvěžení. Naši krokohlídku vyhlížejte na jízdě Brnem. Na bruslích, kolech a koloběžkách. Sraz bude o 7:30 večer u nákupního centra Královo pole.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Na silnice jdeme s Jakubem.
6: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně a v okolí je před dnešním pátečním ránu provoz na silnicích klidnější. Můžete se ale zdržet pár minut na tradičních místech ve městě, jako je Zvonařka u Dornichu, nebo i křižovatka ulic Drobného a Pionýrská. Přerušovaná kolona převážně kamionů se táhne po dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od 178. kilometru. A na Brněnsku v Kobylnicích na ulici na Budínku stojí osobní auto s poruchou.
1: Pozor taky dejte v Pionýrské ulici. U křižovatky s ulicí Drobného se srazila dvě osobní auta a v Brně v Královopolském tunelu ve směru do kopce, tedy do Žabin, dejte pozor na nepojízdné nákladní auto.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 9:05 jdeme za dětmi a ptáme se jich, co budou mít u Horáků v neděli na oběd.
2: A ve školce na Lesné jsme se ptali, co je to sushi.
3: Je to takový, že se napřed tam dá rýže, pak se tam dá takový jako maso a pak se to zamotá jídlo. Maso.
1: A s čím to budete mít, vy to suši?
2: No určitě s nějakou dobrou rybičkou, to nebude jako domácí, my půjdeme na running, aby jsme se mohli pořádně napapkat.
1: Jo, takhle! No. Prosím nás, pozor tam, mladý Horák, syn...
2: Toho sní hodně, za 10.
1: Za 10 lidí. Přesně tak.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Po 8 hodině jsme si na Krokodýlu dali espresso macchiato. Tohle bylo jenom espresso. Sabrina Carpenter.
1: Co přijde příště?
0: To radši nebudeme řešit. 9 minut po půl deváté. Jak to máme s počasím? Příjemně. A bude samozřejmě teplej, než je tam teď. Teď tam máme nějakých 18 stupňů, teda v Brně, Vyškov hlásí 17, Žďár nad Sázavou 13, Břeclav 16 a půl. Odpoledne se čeká až 25 a pršet dneska nebude.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. V Pasohlavkách na Brněnsku se včera otevřelo sanatorium Pálava. V léčebně rehabilitačním ústavu se budou zotavovat pacienti po těžkých a kritických stavech. První pacienti do sanatoria zamíří v září. Městský soud v Praze v červnu rozhodl, že čínský občan obviněný ze špionáže pro čínskou tajnou službu má být propuštěn z vazby. Případ zároveň vrátil policii k došetření. Muž ve vazbě ale nadále zůstává. Žalobce podal proti rozhodnutí soudu stížnost. Počet potvrzených obětí eboly v Kongu vzrostl na 1033 a počet nakažených dosáhl více než 2500. Podle agentury Reuters se jde o nejrychleji se šířící epidemii eboly v historii. Na tenisovém turnaji WTA v Praze jsou dnes na programu čtvrtfinálové duely a diváci budou svědky dvou českých derby. Obhajkyně titulu Marie Bousková se utká s Terezou Valentovou, Barbora Krejčíková změří síly s Dominikou Šalkovou. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: Fenomén Šance Liga je zpět.
6: Tady Martin Pospíšil z Artisu Brna. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
5: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
7: Jasně, já ti splním přání, trio.
8: Ryba jo.
7: Chytrý mozek.
8: Bujné svaly.
7: Kila dolů bez námahy.
9: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
8: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
1: Jo.

0: o mužích. Jen dobře.
1: A to jako jde?
2: Za 11 minut bude 9. Když jsi byla malá a jezdila jsi na tábory, měla jsi ráda bojovky?
1: Já jsem všeobecně nesnášela letní tábory.
2: Aha, dobře, tak se jí ptát nebudem.
1: Já jsem psala korespondiáky, už si pro mě přijeďte.
2: A nebo doveste buchtu, je mi to jasné. Proč se bavíme o táborech, tak to teď rozlouskne mluvčí městského ředitelství policie České republiky v Brně Petr Vala.
3: Dobré ráno. Ve středu večer přijali policisté na tísňové lince oznámení od 5 dětí, které se při návratu od rybníku ztratily v lese na Znojemsku. Děti byly na letním táboře a s blížícím se soumrakem už nedokázali najít cestu zpět. Operátor tísňové linky s nimi zůstal po celou dobu v kontaktu, uklidňoval je a jednomu z nich poradil, jak v mobilním telefonu zapnout sdílení polohy GPS. Díky tomu se podařilo skupinku přesně lokalizovat a na místo okamžitě vyrazili policejní hlídky. Policisté našli všech 5 dětí během několika minut. Byli v pořádku, bez zranění a služebními vozy je převezli zpět do tábora. Celá událost ukazuje, jak je důležité v podobných situacích zachovat klid a včas přivolat pomoc. V tomto případě sehrála zásadní roli ducha přítomnost dětí, profesionální práce operátora tísňové linky i možnost využití GPS lokalizace mobilního telefonu. Posluchačům Rádia Krokodýl přeji příjemný víkend.
2: Nechtěl bych být kůži oddělového vedoucího.
1: No právě, já jsem si myslela naivně, když jsem byla malá, že vedoucí jsou za každým druhým stromem nebo keřem schovaní. Není tomu tak. Nejsou, já věděla, proč na ty tábory nechcu.
2: Jo, a potom mě zajímalo, co říkali rodiče, když se děti o téhle bojovce dozvěděli.
1: No, byli nadšení.
0: Rádio Krokodýl. O mužích. Jen dobře.
4: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: u nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Rio Mare při koupi od 2 kusů za 54,90 za kus a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Z 24. červencového dne, který připadá na pátek, uplynulo 8 hodin a 58 minut úplně přesně. Ze studia Rádia Krokodýl vám úspěšný start do posledního pracovního dne tohoto týdne přejí Katka Horáková.
4: A Tonda Kala, krásný pátek. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu, víc už za chvíli.
3: Co si dáme po deváté, tak samozřejmě devadesátky. Například bude Jennifer Lopez. Enrique Iglesias. A taky Prince Taljoy a Marky Mark, United. Jak to vypadá s teplotou? Břeclav hlásí 16,5, Hodonín 16, Vyškov 17, město Brno, tak tady je, pokud se dívám, v podstatě nejteplej. Tady máme nějakých 18 stupňů. Naopak celkem chladno je ve Žďáru nad Sázavou, tam mají 13 stupňů. Odpolední teploty 22 až 25. Zpočátku rána očekáváme většinou méně oblačnosti, ale v průběhu dopoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost a přes den bude postupně oblačno. Večer se ale vyjasní a pršet dneska nebude.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezké dopoledne.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Brno znovu pronajme prostory bývalé řemeslné pekárny v Berglově paláci na Moravském náměstí, takzvané Muzejce. Využití prostoru bránili spory s bývalým nájemcem. Město vedlo se společností 3 spory, 2 z nich stále pokračují. Nájemce už prostory sám opustil.
6: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
4: Kyjovská radnice pátrá po neznámém člověku, který pokácel strom na začátku cyklostezky Mutinky. Technické služby Kyjov tento týden našly pokácený strom ležet na lavičce hned za železničním přejezdem. Radnice prosí případné svědky, aby se přihlásili.
6: Rádio Krokodýl, Žďársko.
4: Na zřícenině hradu Pišolec u Víru na Žďársku dokončují odborníci zajištění torza věže. Desítky let ohrožovalo návštěvníky. Obec převzala památku před 5 lety od Lesů České republiky. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezony světového poháru vybojoval první individuální světový titul. Dnes budou o medaile bojovat kanoistky a kanoisté. Kvalifikaci zvládly Kneblová, Morenová, Kratochvíl a Chaloupka.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Vyrážíme na silnice, slovo má Kuba.
7: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v okružní ulici u kruhového objezdu dejte pozor na nehodu dvou osobních vozidel. Provoz tam blokují částečně. Kilometrová kolona se táhne na Jihlavské do centra před Vídeňskou. Uspává se také před Vídeňskou ulice Poříčí. Se zdržením počítejte i v Královopolském tunelu, konkrétně směrem na Žabovřesky. V části Žabovřesky je uzavřená do konce srpna Fanderlíkova ulice. Sledujte v místě dopravní značení. A místy kolony připomíná před Brnem na dálnici D1 od Jihlavy mezi kilometry 178 a 196. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kuba Tilšar.
3: Kubo, děkujeme, ještě pozor do jednička, dvakrát, kilometr 190,5 ve směru na Brno, dejte pozor na nepojízdné nákladní auto a z opačné strany od Vyškova na Brno na kilometru 214 havarovalo osobní auto, ale provoz by snad měl být bez kolon.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 90 po 9 nám odstartuje dnešní oslavenkyně Jennifer Lopez. Kolik bys jí řekla?
1: No přes 50 její.
0: Ano.
1: Nevím přesně.
0: 57.
1: Ale... Ty jo, už tak utáhne na 60.
0: No, stejně jako tobě.
1: Má dobrýho plastického chirurga jako já.
0: Přesně, hezké dopoledne.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pan Novotný se ptá, vy se jmenujete Gryvin Trpic? Ne, já jsem Novák, omlouvám se, mně se ty dvě jména stále pletou.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 14 minut po 9. hodině, dívám se do mailové schránky program zavináčkrokodil.cz. Hit vašeho života dneska vybírá Dominika z Brna. Když je potřeba zvednout náladu a dodat energii, sáhne po pořádné taneční klasice. Její volba padla na Royal Gigolo z California Dreaming. Hit, který spolehlivě roztančí. Tak jdeme tančit.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Krokodýl na koupáku.
1: 9 hodin 18 minut k tomu na koupák, tak v následujících dnech to půjde zcela určitě. Možná víte, možná ne, ale třeba můžete vyrazit na koupaliště do Zbíšova. Zavřete oči a představte si dokonalý letní den. Horko střídá osvěžení ve vodě, dětský smích u bazénku a svižná jízda na dlouhém tobogánu. Koupaliště Zbíšov nabízí právě tohle. A co Slavkov? 150 korun vstup dospělý, 50 korun děti, pro děti brouzdaliště a dětský bazén a taky hřiště. Zahrát si můžete třeba plážový volejbal, užít si leháro pod stromy a k tomu třeba také využít dva bary. No a všude tam k tomu také ladí krokodýla. I další devadesátky, jako třeba Ace of Base, Scootra anebo Spice Girls. Hezké dopoledne.

0: 9 hodin a 19 minut. Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Tonda Kala.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Fenomén Šance Liga je zpět.
8: Ahoj, tady Jakub Klíma ze Zbrojovky. Nová sezóna je tady a věřím, že u toho budete s námi.
7: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
10: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Radio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: Minuto a půl po půl desáté posloucháte Krokodýla, nevím, jestli v práci nebo třeba cestou někam do práce, na rehabilitaci, fakt nevím, ale každopádně v téhle chvíli vím, že můžete společně s námi hádat hit v jedné sekundě. Když ho uhodnete, vyhrajete dvě vstupenky na představení Kůň pátý element. Jedná se o představení plné kaskadérských výkonů, akrobatických prvků a světelných scén ve westernovém městečku v Boskovicích. Telefonní linka je připravená 603 103 103 a vaším úkolem je uhodnout z první sekundy jedné písničky, buď kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje. Zní to takhle.
2: 3, 2, 1, go!
1: To je všechno. Pak si tu písničku trvající 3 minuty a 5 vteřin pustíme zcela určitě úplně celou. Uhodnete? Kdo to zpívá nebo jak se to jmenuje? 603 103 103, to je telefon sem k nám. Radio Krokodýl. Aha, dobře, tak tam nikdo nevydržel. Pokud máte zájem o ty vstupenky, klidně můžete volat. Jako třeba teď někdo. Radio Krokodýl, dobrý den. Taky ne. 131 končil, ten telefon jsem stihl zachytit, než to někdo prozvonil a zase zavěsil. Tak, poslední 3 vteřiny a pak to prozradím, aby jsme se tím tady neprotahovali celé dopoledne. Písnička, už někdo volá. Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tu Marek.
1: Marku, zdravím, vy jste poznal?
3: Ano, podle mě je to Rise od Jonasa Blua.
1: Máte úžasné hudební znalosti.
3: Yes.
1: Co vy a koně? Máte rád pohled na koně? Na kůň pátý element?
3: No, já se přiznám, že to jsem volal hlavně kvůli manželce, lebo ona si to vypítala.
1: Jo, takhle. Manželka si přeje, vyplníte, tak to má být. Je to vaše, gratuluju, mějte se hezky.
3: Děkujem pěkně.
1: Naschledanou. Dáme si to celé. Jonas Blue a Rise. Tady u nás na Krokodýlu. Hezké dopoledne. They say we got no future at all.

0: Uhodnutý hit v jedné sekundě. Ale nebyla to 90, byl to rok 2018. Schválně podle refrénu budete poznávat, co budem dávat za 90 do 10. Například... Ano, typujete správně, Four Non Blondes. Dáme také... úžasný hit z filmu, teď to vím, nepostradatelný nebo nedotknutelný, úžasný film, puste si ho někdy. Ano, Earth, Wind and Fire. A dáme také... Jasně, to je Meja. Poznali jste? Gratulujeme. A dneska hrajeme všem Kristýnám, které slaví svátek z Krokodýla. Přeje hezké dopoledne, Tonda Kala.
1: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
2: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
1: Pršet nebude, váš Bolek.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Zažijte Zlín z nové perspektivy. V nejvyšších patrech ikonického obchodního domu na vás čeká čtyřhvězdičkový Hotel Prior. Designové pokoje, panoramatické výhledy a neomezený vstup do dvoupatrového Energy Spa. Vítejte v oblacích. www.hotelprior.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Rádio Krokodýl. 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99.

0: Radio Krokodýlu.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Přijďte tento pátek, sobotu nebo neděli na samozběr okurek na farmu Šeda v Maršově u Veverské Vytýšky. Máme nejen okurky na kládečky a trhané okurky, ale i česnek, cibuli, rané brambory, mrkev a další. Otevřeno je každý den od 8 do 17 a ke každému nákupu na 1000 korun získáte 2 kila salátových okurek zdarma. Samozběr okurek bude pokračovat až do vyprodání. Více informací na Facebooku Farma Šeda, Maršov 175, jen 20 minut od Brna.
1: Rádio Krokodýl. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
4: A co bude ve stejné zemi?
3: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
5: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
6: Jasně, já ti splním přání, Trio.
7: Ryba jo.
6: Chytrý mozek.
7: Bujné svaly.
6: Kila dolů bez námahy.
8: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
7: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
1: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem. Po 10. hodině to bude Becky G. Shower. Limala, jeho nekonečný příběh. A hrát budeme také středečním oslavenkyním. Ano, bude Magdalena.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: V centru Brna máme 20 stupňů, Vyškov hlásí 18, Břeclav 19, Žďár nad Sázavou jenom 15. Odpoledne rozpětí 22 až 25, sem tam mraky, víc modra a pršet dneska nebude.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
10: Hezké dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
10: Přírodní koupaliště v Jihomoravském kraji, včetně brněnské přehrady, mají vodu vhodnou ke koupání. Horší kvalitu mají podle měření z minulého týdne laguny 1 a 2 novomlýnských nádrží na Břeclavsku. Stavební úřad vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části vyhořelé a z části zřícené výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po 2 týdnech ve středu odpoledne. Majitel objektu odhadoval, že zbourání vyhořelé budovy zabere několik týdnů. Americký prezident Donald Trump chce, aby íránské prostředky zmrazené ve Spojených státech pokryly škody, které způsobí Irán na obchodních lodích svými útoky. Jeho nápad odmítl íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Podle odhadů Spojené státy přímo zmrazily zhruba 2 miliardy dolarů íránských prostředků. Pražská Dukla se cítí být poškozená rozhodnutím Ligové fotbalové asociace o doplnění první ligy Artisem Brno. Proto bude soudní cestou žádat náhradu škody. Cílem Dukly je přímý postup a návrat do první ligy.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Jdeme na silnice, novinky odtamtud má pro nás Jakub.
11: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na 192,5 kilometru na cestě od Prahy u Brna. Za sjezdem na výstaviště došlo k nehodě osobního vozidla s kamionem. S přerušovanými kolonami počítejte již od 180. kilometru. Dále na výjezdu na Vyškov na 208. kilometru se také bouralo, zdržíte se od 203. A dopravní nehoda překáží i v protisměru na 212. kilometru. Do kolony se dojíždí od Rousínova. V Brně je ucpaný Královopolský tunel směr Žabovřesky. Pozor, dejte na dopravní nehodu dvou osobních vozidel na nájezdu z Bauerovy ulice na Bíteškou směrem na Královopole. Zdržíte se tam momentálně ale nárazově. A na Brněnsku v Ivančicích na Krumlovské ulici se srazilo osobní auto s cyklistou. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Jakub Tilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37
0: 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jsou 3 minuty po 10. hodině, vy jste s Krokodýlem a jsou s ním určitě i Kristýny, které dneska slaví svátek Krokodýl. Gratuluje, pěkné dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Můžu si pohladit vaše koťátko? Samozřejmě, jenom počkejte, donesu jod a obvazy.

0: dneska máme ale krásný den, navíc páteček, a aby to nemělo chybu, tak k tomu nejen Shakira, ale taky osvěžení od Krokodýla zdarma.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Každý den vezme do ulic mezi vás 103 osvěžujících drinků Charlie's Candy Store. No a pojďme si připomenout, jak to probíhalo v ulicích včera.
2: Krokohlídka osvěžuje přímo v Bystrci u přístaviště. Tady máme dokonce cyklisty. Pěkný den.
3: Pěkný den. Dostali jsme pitíčko. Určitě se bude hodit po naší cestě okolo přehrady.
4: Díky. Děkujeme moc.
5: Zdravím, tady Kačka a Bibi z Brna. Přišli jsme na přehradu na Lankoš a děkujeme za super osvěžení.
0: No přátelé, když s námi dneska vyrazíte na večerní jízdu Brnem na bruslích, kolech, koloběžkách, to už necháme na vás, dostanete taky osvěžení od Krokodýla zdarma. Tak připomínám, sraz je v 19.30 u nákupního centra Královo pole, tak se přidejte k nám.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
6: Někdy prostě vejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. candy@store.cz.
1: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. V Líšni zrozený nástupnický artist Brno je mezi prvoligovou elitou. V roce 1990 jsme vyhráli městský přebor a stoupali vzhůru až do té nejlepší české ligy. První zápas je tu. Artist Mladá Boleslav. Pondělí 27. července v 18 hodin v Králově poli. Tak pojďme tu novou éru pořádně nakopnout. Těšíme se na vás.
7: SK Artist Brno.
8: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
9: Káťo, jedeme do Olympia parku.
10: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
9: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
10: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
9: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
10: Proto pojedeme do Olympie Brno.
11: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
12: Hej, vybral jsem si skvěle. Firmu Klimastyle.
11: www.klimastyle.cz.
13: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
14: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
15: Je dobré mít přítele na celý život.
1: Vaše nejvěrnější rádio.
15: Stále s vámi.

0: Menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Pokud ještě v pátek o 10:30 dopoledne nevíte, kam dneska vyrazit na oběd, tak Krokodýl vybírá brněnskou pivnici u Čápa, kde si můžete dát kuřecí vývar s játrovou rýží a smažený karbanátek s bramborovou kaší a sterilovanou okurkou. To celé za 169 korun. Tak vám přejeme dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Už zítra čeká Zbrojovku Brno velký návrat do nejvyšší soutěže. V prvním kole Šance ligy doma přivítá Spartu Praha, no a výkop je ve 20 hodin na stadionu v Brně. A nejenže na Krokodýlu soutěžíme o vstupenky, ale taky víme, že se kvůli tomu chystá do ulic 70 strážníků. Podrobnosti už má mluvčí Markéta Skřivánková.
2: Na utkání zbrojovky s pražskou Spartou se připravuje zhruba 70 strážníků, kteří budou dohlížet na bezpečnost v okolí stadionu. Do rozsáhlého opatření se zapojí strážníci z 8 služeben i strážníci z celoměstských jednotek, konkrétně strážníci pořádkové či dopravní jednotky nebo psovodi. Kromě veřejného pořádku budou hlídky městské policie také usměrňovat provoz v okolí stadionu. Vzhledem k očekávané vysoké návštěvnosti mohou fanoušci počítat se zvýšeným dopravním provozem i omezenou kapacitou parkovat míst. Pokud je to tedy v jejich možnostech, doporučujeme na utkání zamířit městskou hromadnou dopravou.
1: Tolik bezpečnostní opatření a důležité informace k zítřejšímu fotbalovému zápasu Zbrojovky se Spartou a my samozřejmě na Krokodýlu Zbrojovce držíme palec.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti, ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
9: Zažijte Zlín z nové perspektivy. V nejvyšších patrech ikonického obchodního domu na vás čeká čtyřhvězdičkový Hotel Prior. Designové pokoje, panoramatické výhledy a neomezený vstup do dvoupatrového Energy Spa. Vítejte v oblacích. www.hotelprior.cz
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
11: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Jeden z nejvydařenějších hitů kapely Lucie, Chci zas tobě spát, tady u nás na Krokodýlu, lehce před 11. Hezké dopoledne přeje Katka a zdraví vás i Petra, máme zprávy.
1: Hezké dopoledne, další brněnský hřbitov čeká rozsáhlá rekonstrukce, který uslyšíte za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do brněnského kina Lucerna na nový český snímek Mistryně. Režisér Bohdan Karásek natočil citlivé vztahové drama s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou v hlavních rolích. České komediální drama Mistryně můžete zhlédnout v brněnském kině Lucerna v pátek 24. července 17:45.
3: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
5: Je to tady. Prvoligový kolotoč začíná. Už v sobotu 25. července od 20 hodin to vše vypukne duelem s pražskou Spartou. Od 17 hodin začínáme ve fanzóně, kde tě bude čekat řemeslná zmrzlina Jam, burgery či káva od Rust Coffee. Nenech si ujít tento atraktivní souboj. Vstupenky pořídíš přes Flinta ID na www.fczbrno.cz. Odstartuj nový ročník mezi elitou společně s námi.
3: Fandíme s vámi. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. hodině z Krokodýla Kamrát. Bude i Celine Dion. Nebo Tereza Mašková a Marek Lambora. Když vidím náš příběh, jsme jak
3: kniha z dvou stran. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V Brně nám stále krásně svítí sluníčko a doufejme, že bude co nejdéle, protože má převažovat během dne oblačno, teploty 22 až 25 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Hřbitov v Tuřanech čeká rozsáhlá rekonstrukce za 25 milionů korun. Součástí projektu je například oprava kaple, vybudování vodovodu, obnova cest a zeleně nebo nové řešení odpadového hospodářství. Práce by měly začít příští rok. Vojáci, kteří byli zraněni při nehodě armádního vrtulníku Venom, který se včera zřítil v Náměšti nad Oslavou, jsou při vědomí a mimo bezprostřední ohrožení života. Při pádu vrtulníku jedna vojačka zahynula. Okolnosti nehody zjišťují vyšetřovatelé. Armáda do ukončení vyšetřování příčiny nehody pozastavila provoz všech vrtulníků systému H1. Do Francie se vrací z Česka vrtulník z hasiči na pomoc likvidací rozsáhlého požáru u Bordeaux. Ráno odstartoval z přerovského letiště a na místě by měl být ještě dnes. Francie kvůli požárům požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii, díky kterému budou v zemi podle prezidenta Emmanuela Macrona nasazeny vedle českých a slovenských vrtulníků i 4 hasící letadla z Chorvatska a Portugalska. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. V ženském finále obsadila Amálie Hilgertová 8. příčku.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné dopoledne taky vám, milí šoféři, co se děje na silnicích Výkuba.
7: Hezké dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Problémy očekávejte na dálnici D1 v okolí Brna na Vyškov. Kamiony popojíždí na příjezdu od Prahy mezi kilometry 175 a 196. Dále na výjezdu z Brna na Vyškov čekejte kolonu mezi 201. a 207. kilometrem, a to kvůli dopravní nehodě osobního vozidla s nákladňákem. Na D2 na 4,5. kilometru z Bratislavy na Brno se srazilo osobní auto s nákladním. Dálnice je průjezdná jedním pruhem, ale zatím bez kolon. A přímo v Brně očekávejte zdržení převážně na ulici Zvonařka u Dornichu, kde se podle řidičů popojíždí kolem 5 minut a uspává se i Jihlavská před Vídeňskou. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptil Šar.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: odbyla 11. Krásné páteční dopoledne přeje Katka Horáková, no a před námi soutěž s krokodýlem cestovatelem a společně se vydáme na Břeclavsko, na místo, odkud je krásný výhled. Víc vám zatím neprozradím, budeme soutěžit o vstupenky na koupák, tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Učitelé mají jen dva důvody, proč zůstávají učiteli. Ty důvody se jmenují červenec a srpen.

0: Krokodýl cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel a dnešní soutěžní otázka připravená a bude velmi jednoduchá. Tak volejte právě teď studio 603 103 103. Mám tady pro vás 4 vstupenky na koupaliště Biotop v Komárově. A tohle jsou moje nápovědy. Tato památka, na kterou se dneska ptám, stojí rozhodně za vidění a ještě je z ní krásný výhled a nachází se nedaleko Mikulova. Jedná se o jednu z výrazných přírodních dominant tohoto města. Na jeho vrchol až k poutní kapli svatého Šebe Stiána, zvonici a Božímu hrobu vás dovede křížová cesta, která se aktuálně opravuje. No a tento kopeček je ve výšce 363 metrů nad mořem a je jedním z pavlovských vrchů. Tak někoho máme na telefonu. Hezké dopoledne, Krokodýl.
2: Hezké dopoledne, já vás zdravím, Marcela u telefonu.
1: Marcelko, hezký pátek vám přeju. Tak odkud vy voláte?
2: Ze Svitav. Respektive z Hradce na Svitavu, abych byla přesnější.
1: Mně jde jenom o to, jestli se nacházíte někdy poblíž toho místa, na kterého se ptám, tak to není.
2: No, nenacházíte. Ale ráda bych se tam jela podívat.
1: No tak povídejte, kam míříte?
2: Že by to byl svatý kopeček.
1: U Mikulova. No samozřejmě, tak vstupenky na koupaliště jsou vaše, pojedete k nám do Brna se vykoupat.
2: Výborně.
1: Tak jo, bezvadný, no jasně, protože tady je to prostě krásný na Jižní Moravě. Tak udějte se hezký výlet, já vám blahopřeju a zůstaňte mi na telefonu. Krásný den. Naschledanou, no a teď máme 11 hodin 20 minut a hezký pátek i vám všem, letícím krokodýle.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování,

0: retrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
2: Rádi si pochutnáváte na poctivé domácí české kuchyni? V tom případě je pro vás restaurace Na knoflíku ta pravá. Kromě stálého jídelního lístku, denně výběr z 5 menu a široká nabídka piv z malých českých pivovarů. Restaurace Na knoflíku, na Běhounské 9.
3: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
4: A co bude ve stejné Asii?
3: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
5: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
6: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
7: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
6: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
7: No přece od Klimastylu z Hodonína.
8: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Fenomén Šance Liga je zpět.
11: Tady Martin Pospíšil z Artisu Brno. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
10: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.

Hit za hitem, to je Krokodýl, no a taky vás vezmeme na tradiční večerní s Dobrnem za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl. No a stras je už dneska v 19.30 na parkovišti před nákupním centrem Královo pole. Startujeme ve 20 hodin a trasa povede kolem centra a hlavního nádraží. Tak vemte kolo, koloběžku nebo inliny, to už necháme na vás a těšíme se, že dorazíte. Teď si ale pojďte s námi dál zatancovat, mám pro vás mandraže. Krásné dopoledne s Krokodýlem.

0: 11 hodin a 630 minut z krokodýla Ellie Goulding, Love Me Like You Do. No a jestli milujete prachy, tak teď je chvíle právě pro vás.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Je tady krokodýlí zvuk ve hře 111 650 korun a vy voláte právě teď 603 103 103 a někdo tam je. Krásné dopoledne, krokodýl Katka, kdo je na druhé straně?
2: No tady je Ilona, já vás zdravím z Mikulova.
0: Já vás taky, Ilono, zdravíme z Brna do Mikulova, jak se tam dneska máte?
2: No, pracovně trošku.
0: Pracovně, ale počasí dobrý.
2: Jo, no fouká, studený vítr, ale dobrý.
0: My si furt stěžujeme, že buď jsou strašný vedra, nebo zase je moc jako zima, vítr, prostě lidi. Tak jo, budu držet pěsti, protože ty prachy by vás určitě zahřály, určitě by vám způsobily mnohem lepší náladu, tak budu držet palec.
2: Určitě.
0: Tohle je ten zvuk. A je to na vás, Ilono.
2: No, typuju, jak jsou dozí na potraviny doma, tak přesypání, třeba odsypání těstovin, dejme tomu.
0: Takže odsypání těstovin z té dozy.
2: Ano.
0: Mm-hmm. Dobře. A arbitr říká... Tududum tum.
2: Tududum.
0: Tak je mě to líto, ale je vidět, že náladu jste nestratila, to je strašně dobře.
2: Ne,
0: tak si užijte krásný víkend. Naschledanou. Tak zase někdy příště, přátelé, v příštím soutěžním kole budeme hrát zase o víc peněz.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj. Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Jasmine Thompson a vyladíte krokodýla. Blíží se 12. hodina, hezké poledne a Petra nese zprávy.
1: Hezké poledne, v ulicích Brna se budou zítra pohybovat desítky strážníků, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Přijeďte tento pátek, sobotu nebo neděli na samozběr okurek na farmu Šeda v Maršově u Veverské Vytýšky. Máme nejen okurky na kládečky a trhané okurky, ale i česnek, cibuli, rané brambory, mrkev a další. Otevřeno je každý den od 8 do 17 a ke každému nákupu na 1000 korun získáte 2 kila salátových okurek zdarma. Samozběr okurek bude pokračovat až do vyprodání. Více informací na Facebooku Farma Šeda, Maršov 175, jen 20 minut od Brna.
2: Rádio Krokodýl.
5: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Jasně, já ti splním přání, Trio.
8: Ryba jo.
7: Chytrý mozek.
8: Bujné svaly.
7: Kila dolů bez námahy.
9: Ryba, ryba, ryba, ryba, jo.
10: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
2: Rádio Krokodýl.
11: Hrajeme vám hit za hitem.
0: K pátečnímu obědu budeme hrát po 12. Super High a Nika. Bude i Patrick Swayze. Nebo kapela Mirai.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ano, slyšela jsem některé názory, že to počasí venku trošku připomíná podzim, tak bude líp, přátelé. Dneska má tedy ještě podle předpovědi převažovat oblačné počasí, teploty maximálně kolem 25 stupňů, ale zítra naměříme na jihu Moravy až 28 a v neděli až 30 stupňů. Bude to na koupání.
12: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazenonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký pátek.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Blíží se první zápas nové sezóny fotbalové šance ligy, ve kterém brněnská zbrojovka na domácím stadionu od 20 hodin přivítá pražskou Spartu. Na očekávanou vysokou návštěvnost se připravuje také městská policie. V okolí stadionu se bude zítra pohybovat přibližně 70 strážníků. Lvici Elzu, kterou stát před měsícem zabavil zápasníkovi Karlosi Vémolovi, už mohou vidět návštěvníci liberecké zoo. Mezi prvními se na ní přišel podívat i sám Terminátor. Úřady mu zvíře zabavili, protože nedokázal doložit jeho původ. Podle svých slov se lvice ujal jako opuštěného nalezence. Členské státy Evropské unie finálně schválily nařízení, které poskytovatelům internetových služeb umožní znovu dobrovolně odhalovat a odstraňovat materiály zobrazující sexuální zneužívání dětí na jejich platformách. Opatření má dočasný charakter a jeho cílem je chránit děti do doby, než bude dokončen legislativní proces týkající se dlouhodobého právního rámce. Obránce Jaroslav Zelený jako další hráč po mistrovství světa ukončil ve 33 letech kariéru v české fotbalové reprezentaci. Na šampionátu zasáhl do 2 ze 3 zápasů ve skupině. V úvodním duelu s Koreou byl v základní sestavě.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké poledne taky všem na silnice. Aktuálně v Brně 2 nehody, jedna v Pisárecké ulici u křižovatky s Lesní, kde se převrátilo nákladní auto, a v Ostravské ulici ve směru z centra poblíž čerpací stanice bourala 2 osobní auta a blokují 1 jízdní pruh. Dále při průjezdu Blučinou v Komenského ulici havarovalo osobní auto s nákladňákem a vozovka je aktuálně průjezdná k Kývadlově, tak s tím počítejte, pozor na to.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
13: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
2: Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: 12. hodinou ve studiu Jirka, to bude dneska jízda.
1: Nazdar, bude to jízda na bruslích, kolech, koloběžkách, no, Katka, jezdí na něčem?
0: Já jezdím občas na kole, přidala bych se k vám, nicméně já budu k večeři dělat langoše a mě bude tak těžko.
1: Jo, počkej, to jsem slyšel. Ty jsi slyšela to rozdávání a máš chuť na langoš, že? Tak si odej.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Přijímají novou sekretářku. Kolik úderů za minutu zvládnete? Promiňte, já myslela, že hráte písařku a ne karatistku.

Katy Perry Hot and Cold, zvenku 20 stupňů, ale mám dobrou zprávu, bude to šplhat zase o víkendu k třicítkám. Tak si dáme něco letního, Luna Bailando na krokodýlu.

0: Na Krochulího Miraj Summer Love a my teďka jdeme do ulic Brna.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Dneska jsme ve školce v Řečkovicích a těch prcků se ptáme, proč ženy drží diety, proč?
2: Aby byly hubený a nebyly tlustý.
3: Aby nebyly tlustý a aby rečka nebo bunda nečouhala.
4: Oni hubnou, protože nic nejí.
5: Třeba, aby nebyly tlustý jak balón.
6: Když jsou tlustí, tak chodí na cvičení a když cvičí, tak to schubne, to břicho.
7: Protože jel jenom polívku, proto hubnou.
0: Proto drží ženy dietu, na to jsme se ptali našich zlatíček, nejmenších posluchačů.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
8: Váš Peugeot na vás již čeká v Autopalas Brno. Řipská 22.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízení.

0: v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Je dobré mít parťáka při práci.
6: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Přijímáte si s Krokodýlem Ela Ela. No a my se jdeme podívat na zajímavou aktivitu, která k Rádio Krokodýl tleská.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Michal Souček, jsem ředitelem základní školy Blansko na Erbenově ulici. Ve školním řádě máme potvrzeno to, že mobilní telefony se v průběhu vyučování nesmějí používat.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: teaser Krokodýla a my jdeme do zoo Brno.
1: Krokodýl, hrdý mediální partner brněnské zoo.
2: Za zvířátky s krokodýlem.
0: A teď už pozdrav do zoo Brno, Jan Bedřich na telefonu.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Prázdniny už jsou skoro v půlce a tak je nejvyšší čas vyrazit za námi do brněnské zoo. Roste nám tu spousta mláďat a je velká radost je pozorovat. Speciálně nalákám na manuly, korzaky, soby polární, kapibary, jelena milu, tektary, ale máme i nové obyvatele. Ze safari parku ve dvoře Králové k nám minulý týden přicestovali dvě samice skotu Zebu. Zebu patří mezi velmi zajímavé zástupce skotu, které na první pohled poznáte podle charakteristického hrtu na hřbetě. Ten tvoří tuková zásoba, která zvířatům pomáhá zvládat náročné podmínky prostředí. Tradičně ale nesmím opomenout našich 5 legních medvědic, které se těší na vaši návštěvu. Zoo navíc v létě nabízí spoustu stínných míst, takže je ideálním místem pro letní vycházku. Navíc máme otevřeno od 9 do 7, takže se za námi klidně stavte i v týdnu po práci. Stojí to za to. Denně jezdí zoovláček a otevřen je pro vás denně i sezónní vstup. Moc se na vás těšíme na vaši návštěvu na Mníší hoře. Jsme Zoo Brno, jména Smečka.
0: Zdravíme do Zoo Brno.
1: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
6: Zažijte Zlín z nové perspektivy. V nejvyšších patrech ikonického obchodního domu na vás čeká čtyřhvězdičkový Hotel Prior. Designové pokoje, panoramatické výhledy a neomezený vstup do dvoupatrového Energy Spa. Vítejte v oblacích. www.hotelprior.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90, banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

dopravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou

0: Jeden ředitel autobusu, jedna ředitelka je tady připravená na zprávy.
1: Ano, a ředitel země koule naproti.
0: Čerstvé zprávy s Petrou, o čem budou?
1: A v pondělí začne oprava ulice Branka. Co to bude znamenat pro chodce i řidiče, uslyšíte.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: U jedné hodině odpolední je Taylor Swift. Dáme si Wham. A bude jeden pukáč. Tak to vám bude hrát Krokodýl.
2: Radio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
3: Zbrojovačky a zbrojováci, vezměte celou rodinu a přijďte si užít prvoligový fotbalový večer na Srbské. Už v sobotu, 25. července, hrajeme od 20 hodin proti pražské Spartě. Doražte od 17 hodin do předzápasové fanzóny, kde bude připravený program pro malé i velké, řemeslná zmrzlina i další skvělé občerstvení. Lístky na rodinnou tribunu lze zakoupit přes Flinta ID na www.fczbrno.cz.
2: Fandíme s vámi.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Máme dobrou zprávu, o víkendu už polojasno, teploty příjemné kolem 28 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V pondělí začne oprava povrchu ulice Branka s úpravou přechodů pro chodce. Objízdná trasa povede k Kněžnickou, Veslařskou a Hlavní. Kvůli uzavírce bude trolejbus linky 30 jezdit odklonem po Kněžnické. Více než polovina nových aut prodaných v Česku v prvním pololetí roku měla automatickou převodovku. Je to výrazně více než v roce 2019. Autoškoly ale trend zatím výrazně nenásledují. Většina výuky stále probíhá na manuálu a vozy s automatem zůstávají spíš výjimkou. Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu celostátní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům, které si vynutily evakuaci tisíců lidí. Odůvodnila to nepříznivými meteorologickými podmínkami a nutností mobilizovat velké množství zdrojů. Premiéru světové série cyklistů v disciplíně gravel na českém území ozdobí účast hvězdy Formule 1. Na start závodu v Hlinsku se 1. srpna postaví finský pilot Valtteri Bottas, který v současnosti hájí na okruzích barvy stáje Cadillac. O nadcházejícím víkendu bude Bottas ještě závodit ve velké ceně Maďarska. Pak má ale seriál F1 měsíční závodní pauzu.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Postojte si na ulici Křenová, tak je na Moravském náměstí, no a komplikace hlásíte na dálnici D1. Střed osobáku a nákladňáku z Brna na Vyškov 204. kilometr. Dejte pozor, šťastnou cestu.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jirka s vámi a dneska chystáme jízdu.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Jízdu na bruslých kolech a koloběžkách, ano, kdy a kde. Dnes bude sraz. Prozradím za malou chvíli. A mezi tím absolutní pohodovka. Nechte si chutnat hudební meníčko, které vám servírujeme v létě. Prázdniny. Hrajeme pro celé Brno, celou Jižní Moravu. Díky, že jste s námi, díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl, jsme tady s vámi.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok? To je jednoduchý. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Geta Sia, my jdeme osvěžovat.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Jasně, že jo, osvěžíme vás, posluchače Krokodýla, v ulicích parádními drinky z Candy Storeu, tak to je veselo.
2: Krokohlídka osvěžuje přímo v Bystrci u přístaviště, tady máme dokonce cyklisty, pěkně.
3: Pěkný den, dostali jsme pitíčko, určitě se bude hodit po naší cestě okolo přehrady. Díky.
4: Děkujeme moc.
5: Zdravím, tady Kačka a Bibi z Brna. Přišli jsme na přehradu na Lankoš a děkujeme za super osvěžení.
0: Dneska budeme osvěžovat na velké jízdě Brnem na brustých kolech a koloběžkách. Sraz je dnes v 19.30 před nákupním centrem Královo pole. Tak doražte.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
6: Někdy prostě pejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. candy.store.cz
0: 13:20.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
8: Káťo, jedeme do Olympia parku.
9: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
8: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky. Dáme si pořádně do těla na čerstvém vzduchu.
9: Jupi, a od 8. srpna začíná nejléto, proto určitě pojedeme do Olympie Brno.
10: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com

0: jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Sweetbox na Krokodýlo, teď jdeme na koupák.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Připraveni? Skočíme si do bazénu. Těší se na vás koupaliště z Bíšov. Ano, koupaliště u Zbíšova. Dětský smích u bazénku a pozor, svižná jízda na dlouhém tobogánu. Koupaliště Zbíšov nabízí přesně tohle. Můžete tam vypnout, zahrát si plážový volejbal, basket, tak se na vás těší ve Zbíšově. No a nově vás taky zveme na koupaliště ve Slavkově u Brna. Děti 50 korun vstupné, dospělí 150, průzdeliště, dětský bazén a taky hřiště. Zahrát si můžete i plážový volejbal. www.koupalištěslavkov.cz. Vyražte s krokodýlem.
1: Krokodýl na koupáku. Krokodýl na koupáku. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
3: A co bude ve scénáři?
2: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
4: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na koupejse.cz.
5: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.

0: www.klimastyle.cz.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Tohle je Anastasia Krokodil. Víkend, který klepe na dveře, prázdniny, léto a čerstvé zprávy s Petrou.
1: Hezké odpoledne a brněnská zoo pomohla jednomu z nejohroženějších savců naší přírody. I o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Do 14. hodiny, ale Farben. Siux. A budou taky čínské víno. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 14. hodině.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Komedii Mimo mísu nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Rádio Krokodýl.
4: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska teploty kolem 20 stupňů, zítra plus 28, polojasná obloha.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnská zoo i letos pomohla jednomu z nejohroženějších savců naší přírody. Do volné přírody v rámci záchranného programu vypustila 20 sislů obecných, kteří posílí dvě kolonie v okolí Ivančic. Každý vypuštěný sisel představuje další krok k tomu, aby se tento kriticky ohrožený druh jednou opět stal běžnou součástí české krajiny. Prezident Petr Pavel dnes poděkoval na hradě letošním českým vítězkám a finalistkám tenisového turnaje ve Wimbledonu za to, že v národě znovu na čas probudili to správné vlastenectví. Přivítal je ve wimbledonské kšiltovce, kterou potajmu předem dostal od jednoho z trenérů vítězky ženské dvouhry Lindy Noskové. Majiteli dvouhvězdičkové michelinské restaurace v Jižní Koreji hrozí roční vězení a vysoká pokuta. V kulinářském podniku totiž hostům servíroval mravence, kteří navíc obsahovali extrémní množství těžkých kovů. Podle tamního zákona o hygieně potravin jsou povoleným jedlým hmyzem kobylky a šváby hnědopásí. Mravenci jsou z něj vyloučeni. Pražská Dukla se cítí být poškozena rozhodnutím Ligové fotbalové asociace o doplnění první ligy Artisem Brno. Proto bude soudní cestou žádat náhradu škody. Cílem Dukly je přímý postup a návrat do první ligy.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: My za Markem víme, jak to jezdí.
7: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Nehoda dvou osobních aut překáží na výjezdu z Brna ze Slatiny směrem k dálnici D1. Počítejte s kratší kolonou. Podobná bouračka komplikuje provoz v ulici Příkop v Brně u křižovatky s ulicí Milady Horákové. Převrácený kamion brzdí provoz v Pisárecké ulici před Novým Lískovcem ve směru z Pisárek. Popojíždět budete na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178. a 196. kilometrem. Postojíte si také na příjezdu do Brna po bratislavské dálnici D2 od 3. kilometru. A 6-kilometrová řada je na tahu z Vídně do Brna před hraničním přechodem u Mikulova. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marek Vycpálek.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jirka s vámi, připravení je, dnes jdeme na brusle.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Dneska jízda na bruslích, kolech a koloběžkách, na bruslích, kdy? 19.30, srazu nákupního centra Královo pole. Těšíme se na vás.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Na operačním sále. Sestro, podejte mi nástroje. Ale pane doktore, máme tu připraveného pacienta k operaci a vy tu chcete muzicírovat?

0: Tady Carmena Krokodilo, jedny hladové oči, no a o jídle to bude právě teď na Krokodilo.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: No jasně, k létu patří taky letní grilovačky, tak možná chystáte se na nějaký ten nákup. A co dělat pro to, aby se nám jídlo úplně neskazilo? Jaké jsou doporučení, tak o tom už krajská veterinární správa a Markéta Vajglová. Přejeme pěkný den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Rádia Krokodýl. Zatímco my si můžeme užívat sluníčko, maso, sýry, jogurty mají úplně jiný plán. Chtějí co nejrychleji zpátky do chladu, za kterého jsme je vybrali v obchodě. Čím rychleji přesun proběhne, tím je nebezpečí nežádoucích změn z potravin menší. Závažnou změnou vlivem vysokých teplot je zrychlený růst bakterií a s ním spojené riziko otravy z jídla. Prudké střídání teplot u čerstvých potravin může způsobit také rychlejší kažení a zkrácení jejich údržnosti. Zkrátka přerušený chladírenský řetězec může znamenat, že z nákupu kvalitních potravin se stane nechtěná loterie a té se účastnit nechcete. A proto, aby rozmezí 2 až 8 stupňů Celsia u správně chlazených potravin bylo zachováno, máme pro vás pár doporučení. Vybavte se na takový nákup termotašku, případně chladícím boxem. Chlazené potraviny vkládejte do košíku jako poslední a do termotašky jako první. Po nákupu směřujte přímo do bezpečí vaší domácnosti a uložte potraviny do chladu ledničky co nejdříve, ideálně do 30 minut. Vaše potraviny i vaše zažívání vám za takto provedený nákup poděkují. Za krajskou veterinární zprávu pro Jihomoravský kraj Markéta Vajglová.
0: Moc děkujeme, tipy pro vás.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Vlíšně zrozený nástupnický artist Brno je mezi prvoligovou elitou. V roce 1990 jsme vyhráli městský přebor a stoupali vzhůru až do té nejlepší české ligy. První zápas je tu, artist Mladá Boleslav, pondělí 27. července v 18 hodin v Králově poli. Tak pojďme tu novou éru pořádně nakopnout, těšíme se na vás.
3: SK Artist Brno.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Fenomén Šance Liga je zpět.
7: Ahoj, tady Jakub Klíma ze Zbrojovky. Nová sezóna je tady a věřím, že u toho budete s námi.
6: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
8: Jasně, já ti splním přání, Trio.
9: Ryba jo.
8: Chytrý mozek.
9: Bujné svaly.
8: Kila dolů bez námahy.
10: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
9: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
1: Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

Jedna dovolená v podání Madony na Krokodýlo, tohle vaše rádio. Jsme Krokodýl, no a za okamžik se spojíme taky s městskou policií Brno a zjistíme, jaký týden byl tady ve městě. Mezitím Sugar Babes, Push That Button, Hit za hitem. A přitom ani jeden, dvakrát. Pěkné odpoledne, Brno, Jižní Moravo.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodoní, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Tady je Krokodýl, vaše rádio. Víme, co se děje v Brně?
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Jaký byl týden z pohledu městské policie Brno, i to zjišťujeme pravidelně. Teď už je na telefonu mluvčí Markéta Skřivánková.
2: Pěkný den posluchačům Rádia Krokodýl. Strážníci v tomto týdnu dopadli dva mladíky, kteří jsou podezřeli z vloupání do automatu s konopnými výrobky. Snažili se z něj zboží vytáhnout výdejním okénkem. Společně s nimi byla i celostátně hledaná dívka, která se pokusila o útěk. Všichni tři skončili v rukou státních policistů. Strážníci našli i silně opilého muže, který si prý vybíjel vztek na přenosném označníku zastávky. Nejprve do něj bouchal, po chvíli ho svalil na zem a urputně po něm skákal. Muž byl silně opilý a hlídce vysvětloval, že je dosti slušně řečeno rozhněvaný. Nevěděl ale proč. Teď je podezřelý z majetkového přestupku. Ve čtvrtek pomohla hlídka městské policie malé dívce, která na rozdíl od svého staršího bratra nestihla nastoupit do autobusu. Uplakané holčičky si všiml projíždějící řidič. Společně s ním se jí strážníkům podařilo uklidnit, získat informace, kde bydlí a doprovodit jí v pořádku domů. To byl jen stručný přehled případu městské policie Brno. Děkuji za pozornost a zdravím všechny posluchače Rádia Krokodýl.
0: Moc děkujeme, Markéta Skřivánková, městská policie Brno.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
4: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letní scéně divadla Volka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlobolkapolivky.cz.
3: Pršet nebude. Váš Volek.
5: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
7: Zažijte Zlín z nové perspektivy. V nejvyšších patrech ikonického obchodního domu na vás čeká čtyřhvězdičkový Hotel Prior. Designové pokoje, panoramatické výhledy a neomezený vstup do dvoupatrového Energy Spa. Vítejte v oblacích. www.hotelprior.cz.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
9: Nosa,

0: 21 Jeruzaléma, před 15 hodinkou, tak co máte v plánu na víkend? Chatička, možná nějaké koupáníčko, protože počasí bude parádní. Petra má čerstvé zprávy, co se dozvíme?
1: Hezké odpoledne a v Moravském krasu budou o víkendu speciální prohlídky, víc o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krokodýla, další hity i po 15. hodině hit za hitem bude Jennifer Lopez. Zazní, ne? Dáme si poetiku. Tak to vám bude hrát Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
0: Přijďte tento pátek, sobotu nebo neděli na samozběr okurek na farmu Šeda v Maršově u Veverské Vytýšky. Máme nejen okurky na kládačky a trhané okurky, ale i česnek, cibuli, rané brambory, mrkev a další. Otevřeno je každý den od 8 do 17 a ke každému nákupu na 1000 korun získáte 2 kila salátových okurek zdarma. Samozběr okurek bude pokračovat až do vyprodání. Více informací na Facebooku Farma Šeda, Maršov 175, jen 20 minut od Brna.
2: Radio Krokodýl. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
5: Zbrojováci, prvoligová sezóna je tady. Už v sobotu 25. července od 20 hodin nás čeká domácí premiéra proti Spartě. Přijďte už od 17 hodin do předzápasové fanzóny, dejte si zmrzlinu, skvělé občerstvení, prohlédněte si nové dresy a nalaďte se na první velký večer nového ročníku. Vstupenky kupujte přes Flinta ID na našem webu. Probuďte v sobě draka a doražte na Srbskou.
4: Fandíme s vámi.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno. Teploty budou příjemné kolem 28 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Hřbitov v Tuřanech čeká rozsáhlá rekonstrukce za 25 milionů korun. Součástí projektu je například oprava kaple, vybudování vodovodu, obnova cest a zeleně nebo nové řešení odpadového hospodářství. Práce by měly začít příští rok.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Lékaři z břeclavské nemocnice nahradili pacientovi při jedné operaci oba kolenní klouby. Operace není vhodná pro každého a vyžaduje důkladnou předoperační přípravu. O vhodnosti oboustranné operace rozhoduje tým ortopedů, anesteziologů a internistů s ohledem na věk pacienta, jeho celkový zdravotní stav a případná další onemocnění.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Kateřinské jeskyně v Moravském krasu mají nejstarší jeskynní kresby v České republice. Speciální prohlídka návštěvníkům zabere okolo hodiny času. O tomto víkendu budou prohlídky od 10 do 14 hodin. Vstupenky je kvůli omezené kapacitě potřeba koupit dopředu. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. V ženském finále obsadila Amálie Hilgertová osmou příčku.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Marek pro vás projíždí brněnské a jihomoravské silnice, jak to jezdí?
6: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Přes 6 km má kolona na trase z Brna do Svitav před Lipůvkou. Popojíždět budete na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178 a 196 km. Bratislavská D2 stojí před Brnem od 4. kilometru. Nehodu dvou osobních aut došetřují policisté na výjezdu z Brna ze Slatiny směrem k dálnici D1. Doprava tady zpomaluje. Přímo v Brně si postojíte na Zvonařce směrem do Židenic a také na Poříčí před odbočkou na Vídeňskou ve směru do centra. A více než 6-kilometrová kolona je na trase z Vídně do Brna před hraničním přechodem u Mikulova. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marek Vycpálek.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Jirka s vámi a budeme osvěžovat
1: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Budeme osvěžovat, doufám, že jste připraveni. Za okamžik vám už kolega Petr Holík prozradí, kde dneska to bude na jízdě v Brnem, na bruslích, kolech a koloběžkách.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ptá se lyžař. Je pravda, že sjezd z toho kopce je hodně nebezpečný? To je blbost. Všichni se zabíjí až dole.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýlaci, pěkný pátek. DJ Antoine Mašery a osvěžení s krokodýlem.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
0: Rádio Krokodýla, konkrétně Jirka s krokohlídkou, rozváží 103 svěžích drinků Charlie's z Candy Store. Mimochodem je v tom Marako, je to bio, je to hrozně osvěžující, trošku takové perlivé. A jak to vypadá, když osvěžujeme třeba na Príglu, kde to je samé cyklista?
2: Krokohlídka osvěžuje přímo Bystrci u přístaviště, tady máme dokonce cyklisty. Pěkně.
3: Pěkný den. Dostali jsme pitíčko, určitě se bude hodit po naší cestě okolo přehrady. Díky.
4: Děkujeme moc.
3: Zdravím, tady Kačka a Bibi z Brna. Přišli jsme na přehradu na Lankoš a děkujeme za super osvěžení.
0: Ano, osvěžení od krokodýla zdarma za úsměv i dneska. Krokohlídku vyhlížejte na jízdě Brnem na bruslých kolech koloběžkách. Sraz je v 19.30 u nákupního centra Královo pole a pokud rádi jezdíte na bruslých kole koloběžce, tak to je tip na dnešní večer. Vyrazte na tradiční noční jízdu Brnem za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl. Charlie's drinky z Candy Store připraveny, sraz je dneska v 19.30 na parkovišti před nákupním centrem Královo pole a výjíždíme ve 20.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
0: Takže času máte dosti, teď je 15 hodin 22 minuty přesně, připraven pro vás Sam Smith, Calvin Harris a písnička Promises. Dobré odpoledne.
5: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Petr Holík.
6: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Dostart

0: iskru.com. Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Je dobré mít se o koho opřít. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Někdy stačí se jít vykoupat, krokodýláci, tak doufám, pokud máte volno a vyhovuje vám teplota 23,5 stupně Celsia ve vzduchu i ve vodě, že si to prostě dneska dáte. Třeba ve Slavkově, kde to mají právě takto. Slavkovské koupaliště s 50-metrovým bazénem pro plavce, bazén pro neplavce, dětský bazén, brouzdaliště, 4 kurty na beach volejbal, plážovou házenou, plážový fotbal, můžete hrát i plážový tenis. K dispozici půjčovna lehátek, slunečníků, občerstvení, můžete si zahrát, užít si lehátko pod stromy a využít dva bary. Slavkov 150 korun pro dospělé, 50 korun pro děti a úplný ráj, krokodýláci. Zdravíme i do Zbíšova na letní koupaliště s 5 venkovními bazény, super čistou vodou, která je ohřívána solárními plachtami a dominantou koupaliště 80 metrů dlouhým tobogánem. Streetball, ping-pong, volejbal, plážový volejbal, veřejná knihobudka, kantýna, parkoviště pro 200 vozidel a pokrytí, sítí, Wi-Fi. To je nádherný relax. Léto, jak má být, proto se na vás těší také na letním koupališti ve Zbíšově. Krásně si to užijte a pojďte si s náma dát další hity, krokodýláci.
0: Krokodýl na koupáku.
1: 15 hodin 32 minuty, stále hity a do pátku Sound of Silence od Disturbed.
0: Rádio Krokodýl.

0: Mambo číslo 5 na Stojan na čerpací stanici D Oil, Stojan číslo 3, krokodýly, tam se dá ušetřit.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: Je to tak, při pátku sledujeme stav cen pohonných hmot na čerpacích stanicích v Brně a na Jižní Moravě. Hlídáme levný benzín, levnou naftu tady v Brně okolí a aktuálně Natural 95 výborně na D Oilu tady Podolí u Brna 478. Tam je benzín za 40 korun 50 haléřů litr. Kdybyste potřebovali dobře koupit naftu, Zerogas, Lipůvka, tady kousek za Brnem, tam je nafta za 1,40 korun litr. Tak lehkou nohu na plynu, jedeme dál s úsměvem a posíláme nejen na čerpací stanice další pecky z krokodýla.
1: Šetříme s krokodýlem. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
5: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Dobré páteční odpoledne na vlně krokodýla, na kafi už jsou setky na cestě autem, třeba na cestě od moře z Chorvatska s rodinou, jako je familie Hanákových. Kamča řídí, mamka Věrka píše, Valča Eli Pepik omladina potřebuje pohladit od krokodýla, tak děcka vydržte, za chvíli vám to tam šuprem. Petra má zprávy, o čem vítej?
1: Hezké odpoledne, celníci na jihu Moravy zažili rušný týden, co řešili, uslyšíte.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Zveme vás do brněnského kina Lucerna na nový český snímek Mistryně. Režisér Bohdan Karásek natočil citlivé vztahové drama s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou v hlavních rolích. České komediální drama Mistryně můžete zhlédnout v brněnském kině Lucerna v pátek 24. července v 17.45.
3: Radio Krokodýl.
5: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
6: A co bude ve stejné zemi?
5: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
7: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Hodiny 16 stupňů tady v Brně, na Kraví hoře dokonce 24,8 stupně Celsia. Šepkovice Zdeňa hlásí 22, takže do pošti bazen, kdyby přijela omladina. Ve Žďáře máme 19 stupňů a před náma je víkend, kdy bude v sobotu na Moravě 27. V neděli dokonce 29 stupňů Celsia.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Tak a co zahrajeme té Valči, Elia Pepikovi a taky mamce Věrce? Dáme DJ Boba Everybody, bude Speechless. Bude Eva Farná. Hodíme si Dance Monkey. A myslím, že Hanákovi nejvíc uvítají na cestě od Chorvatska tamhle I Just Might, Bruna Marse.

0: Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Cesta pro pěší i cyklisty podél vytížené Kněničské ulice by měla být v budoucnu bezpečnější. Dělníci v těchto dnech podél frekventovaného tahu v Komíně instalují zábradlí. Hotové by mělo být v příštím týdnu. Celníci na jihu Moravy zažili rušný týden. V úterý zastavili na dálnici D2 dodávku, ve které našli 540 lahví alkoholu bez potřebných dokladů. Únik na spotřební dani by dosáhl asi 24 tisíc korun. V další dodávce objevili nářadí, které řidič při vstupu do Evropské unie řádně neproclil. Ve středu večer pak celníci našli v tajném prostoru pod dvojitou podlahou jiné dodávky 21 820 neoznačených cigaret. Únik na spotřební dani by byl asi 102 tisíc korun. Po chladnějším období se pro Evropu začíná rýsovat další výrazná vlna veder. Nad západní částí kontinentu by se na začátku příštího týdne mohla vytvořit tepelná kupole, která se následně může přesunout i nad střední Evropu. Některé modely přitom naznačují možnost teplot okolo 40 stupňů Celsia. Premiéru světové série cyklistů v disciplíně Gravel na českém území ozdobí účast hvězdy Formule 1. Na start závodu v Hlinsku se 1. srpna postaví finský pilot Valtteri Bottas, který v současnosti hájí na okruzích barvy stáje Cadillac. O nadcházejícím víkendu bude Bottas ještě závodit ve Velké ceně Maďarska, pak má ale seriál F1 měsíční závodní pauzu.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Výživná páteční doprava krokodýláce špička, jak to vypadá, ví Marek.
3: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Pořád se popojíždí na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178 a 196 kilometrem. Bezmála 5-kilometrová fronta je na trase z Brna do Svita před Lipůvkou. 5-kilometrová řada je také na cestě z Vízně do Brna před hraničním přechodem u Mikulova. V Brně si postojíte v obou směrech na Zvonařce a dále ve Vídeňské směrem do centra před křižovatkou s Jihlavskou. A v Kounicově ulici u křižovatky s Nerudovou se srazilo osobní auto s tramvají. Počítejte s možnými komplikacemi. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marek Vyspálek.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Krokodýl s váma odpoledne v autě, doma, na bazénu a nebo připraven vyjet na bruslých koloběžkách. To bude dneska večer, ale předtím bude ještě hantec, takže Žánku, zdarec.
1: Zdar jak svíňa z kroksny. Gomete, co to znamená rechnovat patrony?
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jirka je s dívkou. Padá hvězda. Rychle si něco přeji, ono se ti to splní. Já bych si přála, ale s takovým troubou jako ty bych se nikdy nedočkala.

0: Tisíce mil krokodiláci. Někteří z vás ujeli pár tisíc kilometrů, je to pravda, že od moře Hanákovi. Pěkný den s krokodýlem a cestu. Na rádiu Krokodýl. Cestu nejenom od moře krokodýláci, kde bylo dobře. Tady je Hantic, takže Žankovi říkáme zdaric.
1: Zdar jak svíďa skroksný. Gomety, co to znamená rechnovat patrony?
0: To se týká docela peněz krokodýláci, takhle jsme to řešili ve štatlu, bylo to takové jako napůl, no.
2: Tak já si myslím, že to je somrovat peníze.
3: Tak to já vím naprosto přesně, to je počítat daně.
2: Že brát peníze, ne?
4: Jo, když potřebuji jakože prachy, jo.
5: Peníze?
0: Co ta peníze, kdyby pán nepočítal daně, ale počítal ty peníze, tak to má úplně správně.
1: Rechnovat patrony znamená počítat peníze. Betelný den. Brněnské Hantec
0: na rádiu Krokodýl. Betelné pátek, betelný víkend a nezapomeňte, že večer osvěžujeme na cyklojízdě u NCčka Královo pole.
6: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
7: Někdy prostě pejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. Candy.store.cz
6: Rádio Krokodýl. Petr Holík.

0: Rádio Krokodýl fandí brněnské Zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Je to tady. Prvoligový kolotoč začíná. Už v sobotu 25. července od 20 hodin to vše vypukne duelem s pražskou Spartou. Od 17 hodin začínáme ve fanzóně, kde tě bude čekat řemeslná zmrzlina Jam, burgery či káva od Rust Coffee. Nenech si ujít tento atraktivní souboj. Vstupenky pořídíš přes Flinta ID na www.fczbrno.cz. Odstartuj nový ročník mezi elitou společně s námi.
0: Fandíme s vámi.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Je dobré mít své jistoty.
7: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Je před náma víkend a ten bude opravdu fajn, krokodýláci. 16 hodin 33 minuty, před váma je cesta domů, před někým je třeba pracovní odpoledne. Někdo je už jenom 3/4 hodiny od svého domova po té, co se vrací od moře. Takže i takovým hrajeme právě teď další pecku z Krokodýla. 3 minuty po 4:30, Krokodýlova Nesamej Destiny.

0: Speciální osudová krokodýláci Vanessa May, Destiny i do Švábenic u Vyškova, kde máme některé krokodýláky. A pozor za zvuky do ruky, připravených 111 700 korun. Slyšíte dobře, je tady moment, kdy jdeme soutěžit, takže kdo jste starší 18 let, souhlasíte s výherním řádem, tak teď můžete už brát telefon, vyťukat si tam 603 103 103, protože za chvíli bude linka volná a ve hře je, jak říkám, 111 700. Jak začne písnička, máte volno.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Je, pěkný balík tady je, krokodýláci, 112 000 bez třístovek.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Prachy za zvuky do ruky, kdo se na ně dovolal a měl fakt kliku při pátku. Halo, dobrý den.
2: Hanča, dobrý den.
0: Hančo, ahoj, dobrý den. Ani odkud?
2: Odihlavy.
0: Odihlavy, co to znamená Odihlavy?
2: No, 15 km.
0: A jak se to jmenuje? Je to jako vesnice nebo městečko, obec, co?
2: Vesnice.
0: Jak se jmenuje ta vesnice?
2: Šimanov
0: nebo Šimonov?
2: Šimanov.
0: Zdravíme Šimanováky, pěkně Šimanováci. Jsme rádi, že máte v Šimanově naladěného krokodýla. Haničko, 18-letá, plnoletá, souhlasící.
2: Ano, už docela dávno, ano.
0: Tak fajn, děkujeme, pohlasem mě přijde jako mladica. Klub krokodýla nebo zvuk krokodýla zní takhle. Tak co jsme v Šimanově, Hani, vymysleli, co? Co to je?
2: My si myslíme, že to je dřevěný mlýnek.
0: Uh-huh. A to mi znamená co, že jste tam v nějakým klubu Šimanováku a tam se jako
2: to
0: setkáváte?
2: Ne, spíš jako doma.
0: Jako doma s dětskama, s manželem, s partnerem, jo?
2: S manželem, no, jsme dobře, nad tím tak seděli.
0: Dobře, dobře. A je to myšlenka hlavně manželova nebo hlavně tvoje, Hani?
2: Hlavně moje.
0: Aha, dobře. Tak dělit se to nebude půl na půl, bude to víc Hanky. Když to spadne. 111 700 dřevěný mlýnek na koření teda, jo, jestli jsem dobře slyšel,
2: ano.
0: Zopakujeme pro pana arbitra. Vyplatíme, pane arbitře, 112 bez 300 do Šimanova. Macha! Tak ani dneska ještě ne. Děkujeme
2: tak
0: moc,
2: nevadí.
0: Dřevěný mlýnek, dobrý, zkusili jsme. Šimanováci, mějte se moc krásně, hezký víkend s naším rádiem. Papa, naschle, ahoj.
2: Taky naschle.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj. Rádio Krokodýl.
3: Káťo, jedeme do Olympia parku.
4: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
3: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
4: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
3: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
4: Proto pojedeme do Olympie Brno.
1: Vlíšně zrozený nástupnický artist Brno je mezi prvoligovou elitou. V roce 1990 jsme vyhráli městský přebor a stoupali vzhůru až do té nejlepší české ligy. První zápas je tu, artist Mladá Boleslav, pondělí 27. července v 18 hodin v Králově poli. Tak pojďme tu novou éru pořádně nakopnout, těšíme se na vás.
5: SK Artist Brno.
6: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
7: Hej, vybral jsem si skvěle. Firmu Klimastyle,
6: www.klimastyle.cz.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
13: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Hey brother, tak co, dáme kafe? 17 hodin přesně dohrával Avicii. Hey brother, hey sister, doufám, že máte pohodu. Dáme zprávy. Petro.
1: Hezké odpoledne, hodonínská zoo má pro návštěvníky novinku, i o tom za chvilku.
0: No výborně, zdravíme nejenom hodonínskou zoo, ale všechny hodonínské posluchače Krokodýla. Možná, že u kafička právě, co?
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Komedii Mimo mísu nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
3: Radio Krokodýl. Petr Holík.
5: Jasně, já ti splním přání, trio.
6: Ryba jo.
5: Chytrý mozek.
6: Bujné svaly.
5: Kila dolů bez námahy.
7: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
6: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Je minuta po páté, Krokodýláci a dámy Queeny. Výborná muzika. Want to break free bude Madonna. Bude pohoda s kabátem. A hodíme tam tu princezu.

0: Radio Krokodýl. Počasí.
1: Tak rychle kupředu, go ahead now, krokodýláci. 17 hodin a krásných až 24 stupňů tady u nás v Brnéčku. V Šepkovicích 22 má na teploměru Zdeňa a Péťa píše ze Žďáru, že tam je 19. Sobota, neděle bude převážně jasno v sobotu, částečně zataženo v neděli, ale bude teplo. Morava 27, zítra 29 v neděli, Vysočina 25, zítra a 26 v neděli, tak to si moc užijte.
0: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Je 5, hezké odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Blíží se první zápas nové sezóny fotbalové šance ligy, ve kterém brněnská zbrojovka na domácím stadionu od 20 hodin zítra přivítá pražskou Spartu. Na očekávanou vysokou návštěvnost se připravuje také městská policie. V okolí stadionu se bude pohybovat přibližně 70 strážníků.
0: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
2: Návštěvníci už mohou v pavilonu Šelem zoo Hodonín spatřit dvě mláďata lva berberského, která se narodila 10. června. Během srpna je čeká první vakcinace, odčervení, čipování a běžná kontrola. Požáry v jihoitalském regionu Kalábrie způsobili žháři, kteří přivázeli hadry s hořlavinou na ocasy toulavých koček, uvedli to místní představitelé. Sicílie se potýká s asi 50 požáry, které se i přes zhazování vody z letadel nedaří zlikvidovat. Pevninská Kalábrie mezitím zaznamenala přes 160 požárů. Z plameny po celé Itálii bojují tisíce hasičů. 55-letý španělský trenér Pep Guardiola italskou fotbalovou reprezentaci trénovat nebude. Nabídku svazu odmítl, protože prý se chce věnovat rodině. Guardiola na jaře odešel z Manchesteru City, který během 10 let dovedl k 6 titulům i triumfu v Lize mistrů.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Páteční špička výživná. Krokodýl ví, kde nejvíc, díky Markovi.
3: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Tradičně po pojíždí dálnice D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 182. a 196. kilometrem. Dále z Brna na Vyškov to jede pomalu mezi 204. a 210. Silný provoz je na trase z Brna do Svitav před Lipůvkou. Více než 3 kilometrová kolona je na příjezdu do Mikulova směrem z Rakouska. A na cestě z Uherského Hradiště do Brna se zdržíte u Zlechova v obou směrech kvůli opravám. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marek Vyspálek.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pohodový pátek s krokodýlem na Moravu, Vysočinu, do Švábenic i k Hodonínu. A z Hodonína už pozdravuje Alex, hlavně naše zlatíčka, prý je domácí pohodička, už bez kafička, protože je vypitý tam, co byla vlastička, takže holky, máte to tam asi dobře zařízený. Já jsem si kafe teď udělal a zlatíčka nám prozradí, proč je obloha modrá.
1: Aby jsme viděli, protože jednak kdyby byla jiná barva, tak by jsme buď to byli slepí, nebo... Bychom viděli samou tmu.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Chlápek vyleze z obchoďáku a zjistí, že mu mezi tím někdo naboural venku zaparkované auto. Za stěračem byla cedulka. Jak tohle píšu? Sleduje mě několik lidí, kteří si myslí, že vám sem píšu svoje jméno, adresu a číslo havarijního pojištění. Ale není to tak.

0: Je to jako modlitba krokodýláci. Madonna, dobré odpoledne.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Hlavně Zlatíčka, zdravíme s krokodýlem. Dneska máme moudra ve školce, která se týkají barvy oblohy. Ptali jsme se děti, jestli vědí, proč je modrá obloha.
2: Protože prostě svítí slunce a tím to ta modrá obloha září.
3: Aby jsme viděli, protože jinak kdyby bylo jiná barva, tak by jsme buď to byli slepí, nebo by jsme viděli samou tmu.
4: Nemusí být jenom obloha modrá, může být i šedá nebo černá.
5: Podle mě to je tou zimou.
0: Děcka, zimou to není, tak jak vy se rozptilujete u těch mobilů a tabletů, tak v podstatě se na tom nebi nejlíp rozptiluje modrá barva, jo? To je takzvaný Rayleighův rozptyl, protože sluneční světlo má všechny barvy spektra. Ty se po vstupu do zemské atmosféry začnou lámat a rozptylovat o molekuly plynů. No a modrá fialová barva mají velmi krátkou vlnovou délku a proto se rozptylují nejvíc do všech stran a zbarvují tak celou oblohu do modra, děcka.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Takže rodiče už kejvají i v tom autě. Jo, jo, ten mobil, tablet, to je jak ta modrá, nejvíce je to rozptyluje. Tak jo, 17.25 krokodýláci a hlavně děcka, opatrně s těma mobilama nepřehánět, radši si běž zaskutačit třeba s balónem a pojďte si dát s náma Nelly Furté do pěkný pátek.

0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Asi jsem si všímal jenom sám sebe a vůbec nevnímal, že mám taky tebe. Měl jsem tě brát na kolotoč anebo do kina a večer složit hlavu k tobě do klína.

Tak se nezlob, že jsem takovej vůl, poslouchám to jenom na půl. Tady je Krokodýl, krásný pátek, Marek ztracený a mimochodem tuhle sobotu suprakce v Sokolnicách, kde bude Bernard Cigára z Udírny a krásně si užijete javory. Takže Hana a Petr Ulrichovi, Krokodýláci Sokolnice, těšte se velice, 25, to je zítra, stará kasárna bývalá. Od 18 hodin začne předkapela, Ulrichovi naši oblíbenci od 20.00. Tak krásný zážitek, hezkou kulturu, směr Sokolnice, kam zdravíme velice, hlavně Pepička Drdu a doufám, že tam budete mít všichni pohodu. Krokodýláci, 6:30, zítra javory, dneska Spin Doctors a taky Bittersweet Symphony. Dobré odpoledne.

Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Cover verze Bittersweet Symphony Krokodýláci do času 17.40 při pátku, kdy jste s krokodýlem a kdy fandíme školám, kde se omezují mobilní telefony a všechny takové zdravíme, super!
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Monika Černá, jsem zástupkyně ředitele na základní škole UVOS Brno. Mobilní telefony máme omezené přibližně 2,5 roku, a to zejména z důvodu, že děti se nám v přestávkách skoro vůbec nesocializovaly, a pokud ano, tak to hodně souviselo s mobilním telefonem.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Petr Holík. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Fenomén Šance Liga je zpět.
4: Tady Martin Pospíšil z Artisu Brno. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
3: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
5: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Na chaty, na hrady, zdraví vás Krokodýl, 18. se blíží necelá minuta, je to tady a zprávy, Petro.
1: Hezké odpoledne, lékaři z břeclavské nemocnice provedli unikátní operaci, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Přijďte tento pátek, sobotu nebo neděli na samozběr okurek na farmu Šeda v Maršově u Veverské Vytýšky. Máme nejen okurky na kládečky a trhané okurky, ale i česnek, cibuli, rané brambory, mrkev a další. Otevřeno je každý den od 8 do 17 a ke každému nákupu na 1000 korun získáte 2 kila salátových okurek zdarma. Samozběr okurek bude pokračovat až do vyprodání. Více informací na Facebooku Farma Šeda, Maršov 175, jen 20 minut od Brna.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Šestá právě odbyla a bude Cyndi Lauper. Dáme si Davida Getu, Gone, Gone.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: A bude krásný víkend v podstatě tropický krokodýláci. Teď aktuálně Brno stále 24, Čepkovice 22, Žďáry kolem 20. Zdravím naše rosničky. Sobota, neděle 27, 29, Morava 25, 26, Vysočina a zítra bude jasno.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkné odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Hřbitov v Tuřanech čeká rozsáhlá rekonstrukce za 25 milionů korun. Součástí projektu je například oprava kaple, vybudování vodovodu, obnova cest a zeleně nebo nové řešení odpadového hospodářství. Práce by měly začít příští rok.
0: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
3: Lékaři z břeclavské nemocnice nahradili pacientovi při jedné operaci oba kolenní klouby. Operace není vhodná pro každého a vyžaduje důkladnou předoperační přípravu. O vhodnosti oboustranné operace rozhoduje tým ortopedů, anesteziologů a internistů s ohledem na věk pacienta, jeho celkový zdravotní stav a případná další onemocnění.
0: Rádio Krokodýl, Blanensko.
3: Kateřinské jeskyně v Moravském Krasu mají nejstarší jeskynní kresby v České republice. Speciální prohlídka návštěvníkům zabere okolo hodiny času. O tomto víkendu budou prohlídky od 10 do 14 hodin. Vstupenky je kvůli omezené kapacitě potřeba koupit dopředu. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. V ženském finále obsadila Amálie Hilgertová 8. příčku.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Na jaké pozici jste vy teďka vůči semaforu krokodýláci na křižovatce? Co jste? Na pole position nebo až třetí? No, hlavně ať tam je brzo zelená. Jak to jede, víme s Martinou a máme tam nějaké nepříjemné nehody v Brně, bacha.
4: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. S omezením počítejte v Brně v Křenové ulici, kde na křižovatce s Cyrilskou srazila tramvaj chodce. Na příjezdu do Pohořelic od Znojma bourala dvě osobní auta, zdržíte se tam v obou směrech. Zdržení čekejte také před Mikulovem cestou z Vídně, kde je dvoukilometrová kolona a dojíždí se do ní za hranicemi. A pozor ještě na Třebíčsku na příjezdu do Dukovan od Slavětic, kde se po nehodě dvou osobních aut jezdí kyvadlově. Pro Rádio Krokodýl z Global asistent Martina Podleská.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dobré odpoledne i vstup do posledního červencového víkendu s krokodýlem přeje Peťan Horík. No, za týden už bude srpen, půlka prázdnin. Jojoj, děcka, letí to, tak pohodu, dobrou náladu všem krokodýlům na Moravě, Vysočině, v Horních Bojanovicích a taky v Hodoníně.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: si dneska zabruslím. Eva Farná.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: A nejenom Eva Farná přijde dneska na bruslách. Krokodýláci, přijďte jako vás hafo. Máme to nachystaný, 103 svěžích drinků. Máme drinky Charlie's Candy Store, je to připraveno 103 kousků a dneska nás čeká speciální jízda na bruslých kolech, koloběžkách, sraz v 19.30, to je za hodinu 8 minut u nákupního centra Královo pole. Kdo jste bruslaři, kolaři, koloběžkáři, bajkeři, máme pro vás tip na páteční večer a pozvánku za tu hoďku. Dorazte na tradiční noční jízdu Brnem za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl. Drinky Charlie's z Candy Store připravený, Jirka naladěnej, sraz v 19.30 parkoviště před nákupním centrem Královo pole. Startujeme ve 20 hodin.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Takže času máte dost. Zatím je 18.22 a posíláme vám Celine Dion.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Líšně zrozený nástupnický artist Brno je mezi prvoligovou elitou. V roce 1990 jsme vyhráli městský přebor a stoupali vzhůru až do té nejlepší české ligy. První zápas je tu. Artis Mladá Boleslav. Pondělí 27. července v 18 hodin v Králově poli. Tak pojďme tu novou éru pořádně nakopnout. Těšíme se na vás.
4: SK Artis Brno.
1: Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Bruno Mars a paté, 6 hodin 30 minut přesně krokodýláci, takže s králem popu se pomaličku blížíme na písničky na přání. Mimochodem zítra Tónika, Bokomara, Hanka, Petr Ulrichovi, Javory, Sokolnice, těšte se velice a za půl hodiny to bude hrát podle vás. Pěkný podvečer.

0: dne. Rádio Krokodýl.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina,

0: Naparoval, ale už je to zase cajk. Stojí nohama na zemi, tak to má bejt.
1: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
2: Za zvířátky s krokodýlem.
0: Takže krokodýláci z rušky dolů, že jo, hlavně se nenaparovat a nemachrovat, protože takhle se to nenosí. Aspoň ne tady u nás v Brnisku. Tady v Brnisku jsme připraveni na víkend, sobota, neděle. I mimochodem zoologická je vyšperkovaná, jsou tam nějaké novinky. Více k ním už Honza Bedřich. Zdravíme, dobrý den, ahoj Honzo.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Prázdniny už jsou skoro v půlce a tak je nejvyšší čas vyrazit za námi do brněnské zoo. Roste nám tu spousta mláďat a je velká radost je pozorovat. Speciálně nalákám na manuly, korzaky, soby polární, kapibary, jelena milu, pekary, ale máme i nové obyvatele. Ze safari parku ve dvoře Králové k nám minulý týden přicestovali dvě samice skotů Zebu. Zebu patří mezi velmi zajímavé zástupce skotů, které na první pohled poznáte podle charakteristického hrbu na hřbetě. Ten zvoří tuková zásoba, která zvířatům pomáhá zvládat náročné podmínky prostředí. Tradičně ale nesmím opomenout našich 5 letních medvědic, které se těší na vaši návštěvu. Zoo navíc v létě nabízí spoustu stínných míst, takže je ideálním místem pro letní vycházku. Navíc máme otevřen od 9 do 7, takže se za námi klidně stavte i v týdnu po práci. Stojí to za to. Denně jezdí zoovláček a otevřený pro vás denně i sezónní vstup. Moc se na vás těšíme na vaši návštěvu na Mníší hoře. Jsme Zoo Brno, jsme jedna smečka.
0: Honza Bedřich, pozvánka do brněnské zoologické, nejenom na 5 letních medvědic, a jestli jich je 5, tak to teda by nebylo, abyste tam nešli, že jo?
1: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
0: No a dneska na kole, na koloběžkách už za 50 minut sraz v UNCčka Královo pole. Těšíme se tam na vás, krokodýláci.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti, ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Rádio Krokodýl.
7: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Všecky Supergirl zdravíme s krokodýlama, že jich je Superbab teďka u rádia Krokodýl na Moravě, Vysočině a i v Lužicách nebo v Hodoníně. Krásný večer, za 2:19 budeme hrát na přání krokodýláci.
1: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A budeme u toho tančit?

0: bude mu toho tančit, bude mu toho večeřet, bude mu toho svačit a mimochodem půjdeme i na cestu do pekel. Doufám, že horní bojanky jsou tačko připravený, protože já jsem na vás tady taky nachystanej. Highway to Hell, mimochodem jedna z prvních dneska na přání, už je nabitá v hlavní Krokodýla, kde máme za minutu 7.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: To znamená 31 minut Krokodýla, co máme sraz u NCčka v Keniku, jo? Kolaři, bruslaři, nachystejte se, longboardisti, sraz je 7:30, rozdáváme tam 103 osvěžení a v 8 vyrážíme, je u toho Jirka. Brnečko dneska krásně 24, už to trošku sice kleslo, Šepkovice 22, Žďár kolem 20, sobota, neděle 27, 29, Morava 25, 26, Vysočina, zítra jasno, neděli částečně zataženo, bude to pěkný víkend.
2: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Přijďte tento pátek, sobotu nebo neděli na samozběr okurek na farmu Šeda v Maršově u Veverské Vytýšky. Máme nejen okurky na kládečky a trhané okurky, ale i česnek, cibuli, rané brambory, mrkev a další. Otevřeno je každý den od 8 do 17 a ke každému nákupu na 1000 korun získáte 2 kila salátových okurek zdarma. Samozběr okurek bude pokračovat až do vyprodání. Více informací na Facebooku Farma Šeda, Maršov 175, jen 20 minut od Brna.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
4: Hřbitov v Tuřanech čeká rozsáhlá rekonstrukce za 25 milionů korun. Součástí projektu je například oprava kaple, vybudování vodovodu nebo obnova cest a zeleně. Práce by měly začít příští rok. Blíží se první zápas nové sezóny fotbalové šance ligy, ve kterém brněnská Zbrojovka na domácím stadionu od 20 hodin přivítá pražskou Spartu. V okolí stadionu se bude zítra pohybovat přibližně 70 strážníků. Cesta pro pěší i cyklisty podél vytížené Kněžnické ulice by měla být v budoucnu bezpečnější. Dělníci v těchto dnech podél frekventovaného tahu v Komíně instalují zábradlí. Hotové by mělo být v příštím týdnu.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jo, krokodýláci, tady jsme na chystaní, zdravíme na silnice, servus, jak to jede, Martino?
5: Pěkný večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na trase z Uherského Hradiště na Zlín v Babicích bourala 3 osobní auta, projíždí se tam jedním pruhem. 2-kilometrová kolona vás zbrzdí před Mikulovem směrem z Rakouska. 2 kilometry má kolona i na příjezdu do Brna po D2 směrem od Bratislavy. Na dálnici D1 na 218. kilometru ve směru od Vyškova na Brno stojí u krajnice odstavená dodávka, dejte tam pozor. A opatrně ještě na Hodonínsku mezi Vrasovem a Vasenovicemi, kde leží na vozovce sražená srna. Pro Rádio Krokodýl z Global asistent Martina Podleská.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: kurňa, jak je tam u Vacenovic sražená srna, tak nás to trápí až tady odsud z Brna. Hezký večer všem krokodýláci. 19.02, tady je Peťan na Moravu Vysočinu, do Horních Bojanovic a i k Hodonínu a do Lužic. Zdravíme s krokodýlem, dáme Miraj, chci tančit a jdeme to rozjet. Písničky na přání pro pátek 24. červencový večer. Můžete se do toho pustit s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: starostí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat. Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Radio Krokodýl a hity na psání.
2: Krásný páteční večer, krokodýláci, zdravíme velice, hlavně Horní Bojanovice. Rodinu Davida Opršala, kde se velká událost stala, anebo vlastně stane, protože je to 8 let a zítra to bude, kdy si připomeneme, že narozeniny slavíme, a tak vám všem pravíme. Zítra to bude 8 let, co se Samuel Samík Opršal narodil, a tak mu teď přeje celá úžasná rodina a hlavně Rádio Krokodýl. Samíku, doufám, že to má taťka pořádně puštěný na hlas. Doufám, že seš ve velkým očekávání, protože osmička to je super číslo, strašně šťastný číslo v Číně, strašně šťastný teďka v Horních Bojanovicách. A Samíčku, za taťku přejeme, za všechny, všechno nejlepší k narozeninám. Máme tě moc rádi, mamka, taťka, Mia. A Sami, teď se běž nenápadně podívat na zahradu a zkus tam něco najít. Zítra máš krásných 8, takže všechno dej, pěkně si to užívej, s taťkou, mamkou, ségrou, oslavuj. A hezky se měj, všechno nejlepší.

0: Nádherný start písniček na přání. Kurňa, to je moje oblíbená kapela jak svině. AC/DC Highway to Hell, na cestě do pekel a k oslavě osmých narozenin do Horních Bojanovic k Opršalovým, protože Samíček zítra v 8 slaví. Tak ještě jednou Samíku, štěstí, zdraví, jo? Od mamky Zuzky, taťky Davida, ségry Miušky, taky od celého krokodýla strejdy Peťana. A doufám, že jsi tam našel na té zahradě něco parádního. Pěknou oslavu, děcka, hezký večer, ahoj.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Tak nejprve do pekela, teďka jdeme se sluncem. Summer Sun, krokodýláci, doufám, že jste v pohodě s naším rádiem.
1: Rádio Krokodýl a hit na psání.
0: 7:45, za pár vteřin už dostávám zprávu, jak i v Lužicách to pěkně hraje s krokodýlem. Alex, máváme, zdravíme ty naše zlatohodonínské, i šéfa zdravíme, rádiu. Věřím, že dneska tady budeme mít věnovaček pro tebe spoustu. Však jsme na začátku, máme za sebou jedny narozeniny, teď jdeme opět na telefon 603 103 103. Dobrý večer, halo, kdo je tam?
2: No, dobrý večer, tady Honza, Olomoucký kraj.
0: Honzo, zdravíme, Olomoucký kraj, dobrý večer. Co budeme hrát?
2: Dobrý večer. No, já bych chtěl zahrát pro sebe pro letní náladu, ale já si dám Debítač de Santana. No.
0: Dobrý, Debítač de Santana, pošleme teda hned teď pro dobrou náladu, jo?
2: Pro dobrou náladu a pro vás je super rádio a tak.
0: My moc děkujeme, krásný večer na Olomoucko, pa, naschle, ahoj.
2: Ať se daří Kometě.
0: Ano, ať se daří i Zbrojovce a Kometě, ole Brno, ahoj.
2: Ole

0: Přesně podle vás hraje Krokodýl. 603 103 103 páteční písničky na přání.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Někdy prostě pejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. candy.store.cz
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
3: Zbrojovačky a zbrojováci, vezměte celou rodinu a přijďte si užít prvoligový fotbalový večer na Srbské. Už v sobotu, 25. července, hrajeme od 20 hodin proti pražské Spartě. Doražte od 17 hodin do předzápasové fanzóny, kde bude připravený program pro malé i velké, řemeslná zmrzlina i další skvělé občerstvení. Lístky na rodinnou tribunu lze zakoupit přes Flinta ID na www.fczbrno.cz.
1: Fandíme s vámi. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Dobrý večer, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: Hity, jak to máte rádi, krokodiláci, nádherný večer za 7 minut sraz. Pro všechny ty, co chtějí dneska na velkou noční jízdu Brnem s krokodýlem, srazy u nákupního centra Královo pole, kde už tam míříte, tak tam dobře doraste. My jdeme na telefon 603 103 103, kdo je tam? Halo, dobrý večer, Petr.
1: Zdar jak cvíňa, tady Vilda Jaruš.
0: Čermáci, Slavkováci, ale dneska Výškováci, zdar.
1: Skoro Výškováci.
0: No, vím, jo, že jste na Výškovsku, že to není přesně ve Výškově, šu, jak se to tam jmenuje?
2: Švábenice.
0: Jo, dobře. Do Švábenic, hezký páteční večer. Děcka, co tam děláte? Máte návštěvu, nebo jste na návštěvě, nebo tam máte?
1: My jsme na takové malinké dovčí, respektive mamka slavila nedávno 70, tak jsme tady jako přejeme tady a tak, a ještě pendlujeme na mysliveské chatě tady.
0: Aha, takže tam máte maminku ve Švábenicích, jo, Vildo?
1: Ano, přesně tak.
0: Maminku od tebe nebo maminku od Jarušky?
1: Maminku ode mě.
0: Takže maminka 70, mladá maminka, ježišmarja. Maminko, všecko nejlepší k těm kulatinám. Asi zpětně, že jo?
1: Zpětně, ano. Ona měla 14. července, no, hned.
0: Takže prosím tě, mamince, jenom to nejlepší a hlavně zdraví, ať ti všechno poslouchá, klouby, kolena, nevím co, krční páteř a tak. Co s maminkou zažijete teďka o víkendu? Máte nějaký plán, Vildo, teda?
1: Taková normální, jenom tak jako posedíme, pokecáme, něco popijeme málo.
0: Co budete pít? Řekni. Bílý, červený.
1: Asi víno.
0: Bílý, červený.
2: To nevíme,
1: ještě nevíme.
0: Jo, nevíte. Jo, hlavně co teče. Dobře, tak teče rychleji jak asfalt. Dobrý děcka, takže na maminku, která se jmenuje křestním jménem?
1: Marie.
0: Maruška, jako moje maminka, dobře. Maruško, krásný večer do Švábenic. No a pozdravíme teda.
1: Pozdravíme samozřejmě. Alex do Hodonína.
2: Pavla Janštu.
1: Bajkerose z Deňka do Šepkovic. Janču z Řečkovic.
2: Oba Milany
1: a všichni ostatní krokodýláci, který poslouchají a volají na přání.
0: Výborně. Hele, já děkuju, jsem nadšený, děcka. Do Lužic máváme, protože Alex už je v práci, dneska má noční v Lužicách s šéfem, s Radkem, tak do Lužic, hezká zdravice, mějte se krásně velice, i vy, co jste v práci a nemáte dovolenou s mamkou s vínem někde na chajdě. Vildo, mějte se, zdarec, ahoj.
1: Ahoj.

0: Tak jsme prej ve Švábenicách roztančili aj tu mamku Marušku 70-letou tajtou peckou od Snapu, tak to jsme strašně rádi. Zdravíme Jarušku, zdravíme Vildu. Minuta do půl osmé, minuta do oficiálního jakože srazu u NCčka Královo pole, kam srdečně zdravím. A jdeme opět na telefon. Halo, hezky dobrý večer. Kdo je další? Někdo věrný krokodýl?
1: Ahoj, Peťuko, tady Peťa z Vysočina.
0: Ahoj, Vysočino. Čau, Peťo. No, jak čau, se čau. Máme? Čau, čau, žďáre. Co?
1: Máme se dobře, to víš, že jo.
0: To rádi slyšíme. Počasí se začíná lepšit. Zas budou skoro tropy.
1: No, začíná, co? Ale jako léto vypadá jinak.
0: Neboj, příští týden to bude zase v parametrech léta. Takže do té doby víkend, užijeme, odpočneme. Máte nějaký plán s Mírou?
1: No tak uvidíme, no.
0: Uvidíme, dobře.
1: Nějak dopadne.
0: Dobře, koho pozdravíme a co si pustíme, Péťo, povídej.
1: No, pustíme si dneska Holiday.
0: Od Green Day?
1: Od Green Day,
0: dobře. A bude
1: no,
0: to pro?
1: A bude to pro tebe, pro Jirku Vínera a hlavně pro Alex. Pro mě je Zlatíčko.
0: Ježiš, ano, naše hodonínské Zlatíčko do Lužíc dneska má práci večer. Tak doufám, že je to tam s šéfem Radku. Zdravím srdečně našeho super Brňáka v Lužicách. Tak doufám, že vám to tam prostě dobře ladí s Alex dneska. Ať vám to tam hezky
1: jasný,
0: utíká.
1: No, no, no. Pro oba Milany do zámoří.
0: Ano, Ivance, Ivance máváme.
1: Kometáky pro zbrojováky, aby zítra vyhráli.
0: Kolik zítra porazí Spartu zbrojováci?
1: Já nevím, já si myslím, že to bude 1-1.
0: 1-1, dobře, ok. A bude to asi hezký zápas, tady zase bude trošičku živo, policie, strážnici v pohotovosti, nějaký bitky na poli teďka tady bokem, že jo?
1: Jasný, oni Spartěni jsou divný.
0: Klasika, no, klasika, uvidíme. Dobře. Hlavně, ať to dobře dopadne pro brněnské fotbal a brněnskou
1: dopadne,
0: pohodu.
1: Boj.
0: Ať je brněnská pohoda, navzdory Ultras z Prahy. A, Peti, no, no a? No a pěkný víkend,
1: no,
0: ne?
1: Ještě? Ještě pro Kometu a pro všichni, no.
0: Dobře, pro všechny, děkujeme, Peti, krásný večer, přijeme, užijte víkend, papa, ahoj.
1: Jasný, čau, čau.

0: Tak už pojďme, naše modro-bílá rodino, krásný večer, kometáci.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Je naše zelená rodino, naši krokodýláci. Půl osmé, 7 minut, pořád se hraje na přání. A kdo chce zahrát, tak volá studio 603-103-103. Kdo je tam teď? Halo, dobrý večer.
2: A dobrý večer, tady Jirka Hrušovany.
0: A pěkně profi kuchař, nazdar. Hrušovany nebo Troubsko práce? Čau Jiří, ahoj.
2: Hrušovany.
0: Dobře, takže doma pohodička, Evička, Alexíček, Jiříček. Co děláte? Ano. Děcka, rodinko, co?
2: Nic, akorát jsme dolezli z nákupu a jdem koupat děcka.
0: A co jste koupili dobrýho, Jirko? Pochlup se, co?
2: V Lidlu jsme byli, tak jsme nakoupili mlinka, tam měli ve slevě, mamce ještě a sejvře.
0: Aha.
2: A nějaký takový ty klasiky, salámy, co.
0: A tady se zase bude hodovat o víkendu, dobře, koho pozdravíme? Jiříčku, řekni.
2: Nechám to hrát na čím? Do Rehradu samozřejmě, Mírovi Petilce do Žáru, Obondo, Milanu do Bystrca, Janči do Řečkovi, spakají. Ale do Ružic, taky dětkám. Do Slavkova.
0: Dobře to říkáš, bacha, ale dneska Slavkováci jsou ve Švábenicách u maminky, možná jsi to neslyšel, takže tam je taky zdravíme. Tak Alex pozdravíme do Ružic, vlastně na čerpačku, že jo, na kasu, má tam šéfa Radka, takže Ráďo, zdar jak svíňa, no a někoho jsme ještě zapomněli, Bajkerosa.
2: Tak. Bajkrosa, ještě bych pozdravil.
0: Zdenálek má dneska romantický večer, takže Zdeny máváme, máváme, máváme. Doufám, že ho ještě dneska uslyšíme, no.
2: A tak samozřejmě tobě, Peti, Jirkovi Vinerovi, všichni se mě znají a všem krokodýlákům.
0: A všem těm cyklistům a inlineistům a těm, co jsou na té velké cyklojízdě právě s Jirkou. Děkujeme, Jiří, opatruj se, krásný víkend. Ahoj, rodinko, do Hrušovan, zdarec.
2: Taky, čau, čau.

0: Obyčejný svět na Moravu Vysočinu, k Břeclavi, Horních Bojanovic a i Hodonínu a Lužic hraje Krokodýl. 19.42, necelých 20 minut krokodýláci, zatímco se scházíte u NCčka na bruslách, longboardech, kolobrndách, kolech, tak my si hrajeme stále ještě na přání. Hezký večer přeje všem Krokodýla Petr.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Eye of my side. Já myslím, že teď už to úplně Jirka vidí v barvách, jak má ten plovák Baywatch a zachraňuje topícího.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Nebo nějakou topící se divoženku. Krásný večer všem s Krokodýlem, něco z Baywatche, je 7:45, hned krokodýláci. A pozor, jak jsme tady zdravili několikrát Hodoním, tak už se nám to tady hlásí. Píše Jarda, Hodoňák věrnej, dobež, ahoj Péťo, zahraj pěknou písničku pro mě, užívám si krásnou dovolenou v Brně do neděle. Zahraj pro Leonu, pro Davida, Ivetu, Alex do Hodonína, do Lužic a přeju všem krásný víkend. Jarda, a mimochodem není sám, píše mi Marcel na naši apku. Čau, Marcel z Hodonína, pusťte mě slovenský klín od Činasky, jste super, poslouchám vás každý den v práci i doma. Marceli, kurňa, to nás těší. Píš častěji, chlape, tady máš slovenský klín Činasky a krásný večer všetkým dobrým Hodoňákům.

0: Má slovenský klín, to je dohodní na Marcelovi a taky Jardovi.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Taky Ivušce na pěší zónu a Vlastičce a Alexičce a všem našim dobrým věrným krokodýlákům, dneska šéfovi Ráďovi. Mimochodem, mám tady ještě nějaký objednávky od Hodonína, ale předtím musíme někam k Mezříči, zdá se. Halo, dobrý večer. Pane Andělu, zdravíme, pěkný večer do Mezříče na ústav Zdeňky Vorlové.
2: Já bych zahrát samozřejmě do Slavkova všem, kteří hrajou do Velkého Mezříči, do Brna, a potom bych prosil do Sazomína, tam bychom chtěli poslat nějakou krásnou písničku, kterou posílá
0: Marcelce. Ano, Marcelce a, do Sazomína. Mám jednu teďka už super připravenou. A pozdravíme ještě tvoje vnoučata a pravnouče.
2: Kristýnkám,
0: jasně, protože Kristýnky mají dneska svátek.
2: Mě žádná Kristýnka nikdy nesklamala.
0: Kristýnky, prcinky, přejem vám všecko nejlepší, prcinky, Kristýnky, k svátku. Jasně.
2: Taky přeju všechno samozřejmě všem. No a mým vnoučatům a mým Filipovi a jeho přítelkyni a panu Bužovi, který mi je dneska dovezl senka nahoru. Díky moc za všechno.
0: Děkuju moc, hele, všecky zdravíme. Rantířov, roztančíme a Sazomín, jak bychom. Krásný víkend, Pavle, ahoj.
2: Děkuju moc, ahoj, čau.
3: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, á, dievča po ležiačky.

0: Hezky roztancovaná mez, Říč a taky Rantířov, krásný večer.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: A jdeme naposled na telefon, krokodýláci. Dobrý večer, kdo je tam?
2: Dobrý večer, zdar Peťa, zdar krokodýláci.
0: Zdar bajkere, zdar z Deny, ahoj čoveče, rádi tě slyšíme, všetci ti tady dneska vyhrávajou, jak ty se máš čoveče?
2: Teď já jsem úplně mimo rádio.
0: Ty máš dneska nějakou zase taky mimořádnou akci, jak ti Slavkováci, co tě pozdravovali? Oni jsou na chatičce s maminko, ty seš taky na nějaké chajdě, nebo co máš za plán dneska?
2: Taky, zatím jsou tady sám, chystám tady něco a to víš, ohničko blázíme.
0: Aha, počkej, a něco jako nějaký masíčko na grilování, nebo bude nějaká romantika, víno popíjení, aperol, šprici?
2: No, ale v prvé řadě jsem musel pozbírat popadaný jabka, aby se do toho přítomní nešlapali. No.
0: Jabka, šišky, všecko to vyzbíre a koho pozdravíš, řekni, povíde.
2: Protože začíná ta šance liga, takže pozdravíme Zborojovku a Arty.
0: Ano, už jsme i s Péťou hráli, že zítra musíme porazit ty Pražáky. Jo.
2: Takže všechny borce a pozdravím taky všichni v té zbrojovky, protože já jsem zbrojovák.
0: Ty jsi zbrojovák, no, pěkně.
2: V roce 77-8, když jsme zvítězili na Trnavo 0-1, Peťa Janeček dal jedinej gól, ale ten byl mistrovský, takže jsme měli konečně a po dlouhé době jedinej titul.
0: Pěkně, hezký časy. Kolik zítra porazíme Spartu, prosím tě, Zdeňo?
2: No, člověk, no. To bude 3-2, já myslím, že jim to tam šoupnem.
0: Dobře, dobře, hezky, no. Dobrej, děkuji za to, no. A kromě zbrojováků teda pro?
2: Pozdravíme ještě Slavkováky, Pavlíka do Velmezu, Kropoťáčky, no a všetky, co nás poslouchají. Takže zdar jak svině a zítra té Spartě to tam nandete, kurňa.
0: Borci, nandete jim to v ocho zechy na trávníku, aby viděli, kdo je tady doma. Tady je doma Brno a zbrojovka, kurňa, že?
2: Zbrojovka,
0: zbrojovka. Brno. Zbrojovka, zbrojovka. Ošel, zítra se s těma nepárejte, s těma Spartanama. Krásný večer, děkujeme, hezká energie z Deny. Ať nám ta energie vydrží minimálně do neděle, anebo do pondělka. A hezký romantický večer, měj se, zdarec.
2: Díky, čau všichni, čau Peťo.

0: Vždycky to tepe krokodiláci, co? Disco, disco. 19.58. Minuta a půl a vyjíždíme od NCčka na těch kolech. Na inlinech.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Zdravíme všechny vás, co jste prostě nemohli na inliny, protože jste v kanclu, na kase, v práci, máte povinnosti a mimochodem Alex posílá ještě poslední objednávku, kterou tam lupneme hnedka po zprávách. A ta se docela hodí, protože to je od kapely, která nás čeká na Silvestra v showhale brněnského Bobby centra, kde bude Verona, Holky, Lunatic a my si dáme Ať je hudba tvůj lék. Alex píše, Krokodýl nám za to stojí, muzikou nás krásně pojí. Úžasná rodina, velká být začíná, všem těm, co mě zdraví, přeji večer v skutku hraví. Bilda s Jaruš, Peťka, Jirka, to je super správná sbírka. Všem z práce letí písnička, hraje vám to Peťa, naše krokodýlí jednička. Takže to Alex moc děkuju, to mě těší, krásně zveršováno. No a tobě, Radkovi, šéfovi a vám všem nejenom na frekvenci 95.4 FM dole na jihu na Hodonínsku, ať vám to krásně utíká s naším rádiem. Půl minuta, bude 8, jdeme bruslit, jdeme kolčit, jedeme na noční jízdu s rádiem Krokodýl. A za chvíli taky s Lunatikem. Hezký víkend všem.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Rádio Krokodýl fandí brněnské Zbrojovce. Fandíme s vámi.
3: Zbrojováci, prvoligová sezóna je tady. Už v sobotu 25. července od 20 hodin nás čeká domácí premiéra proti Spartě. Přijďte už od 17 hodin do předzápasové fanzóny, dejte si zmrzlinu, skvělé občerstvení, prohlédněte si nové dresy a nalaďte se na první velký večer nového ročníku. Vstupenky kupujte přes Flinta ID na našem webu. Probuďte v sobě draka a doražte na Srbskou.
1: Fandíme s vámi. Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
4: Hřbitov v Tuřanech čeká rozsáhlá rekonstrukce za 25 milionů korun. Součástí projektu je například oprava kaple, vybudování vodovodu nebo obnova cest a zeleně. Práce by měly začít příští rok. Blíží se první zápas nové sezóny fotbalové šance ligy, ve kterém brněnská Zbrojovka na domácím stadionu od 20 hodin přivítá pražskou Spartu. V okolí stadionu se bude zítra pohybovat přibližně 70 strážníků. Cesta pro pěší i cyklisty podél vytížené Kněničské ulice by měla být v budoucnu bezpečnější. Dělníci v těchto dnech podél frekventovaného tahu v Komíně instalují zábradlí. Hotové by mělo být v příštím týdnu.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl.
2: Je dobré mít společnost na cestě.

0: Face ID mě nepoznává. Pamatuju na ty dny, v nich jsi byla ty. Těžko se hledáme, drahokami.
1: Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: Rádio Krokodýl fandí brněnské Zbrojovce. Fandíme s vámi.
2: Je to tady. Prvoligový kolotoč začíná. Už v sobotu 25. července od 20 hodin to vše vypukne duelem s pražskou Spartou. Od 17 hodin začínáme ve fanzóně, kde tě bude čekat řemeslná zmrzlina Jam, burgery či káva od Rust Coffee. Nenech si ujít tento atraktivní souboj. Vstupenky pořídíš přes Flinta ID na www.fczbrno.cz. Odstartuj nový ročník mezi elitou společně s námi.
1: Fandíme s vámi.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodoní, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Na Krokodýlu pro vás máme ten největší hudební výběr. Jarek Hemala vám přeje krásnou páteční noc datem 24. července. Krásné datum. Pátek, před námi víkend. Užívat si to budeme, jak se patří.

0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Zbrojovačky a zbrojováci, vezměte celou rodinu a přijďte si užít prvoligový fotbalový večer na Srbské. Už v sobotu, 25. července, hrajeme od 20 hodin proti pražské Spartě. Doražte od 17 hodin do předzápasové fanzóny, kde bude připravený program pro malé i velké, řemeslná zmrzlina i další skvělé občerstvení. Lístky na rodinnou tribunu lze zakoupit přes Flinta ID na www.fczbrno.cz.
0: Fandíme s vámi. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Espresso macchiato.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Hřbitov v Tuřanech čeká rozsáhlá rekonstrukce za 25 milionů korun. Součástí projektu je například oprava kaple, vybudování vodovodu nebo obnova cest a zeleně. Práce by měly začít příští rok. Blíží se první zápas nové sezóny fotbalové šance ligy, ve kterém brněnská Zbrojovka na domácím stadionu od 20 hodin přivítá pražskou Spartu. V okolí stadionu se bude zítra pohybovat přibližně 70 strážníků. Cesta pro pěší i cyklisty podél vytížené Kněničské ulice by měla být v budoucnu bezpečnější. Dělníci v těchto dnech podél frekventovaného tahu v Komíně instalují zábradlí. Hotové by mělo být v příštím týdnu.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít se komu svěřit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Kolíný Pelíšku je s vámi Jarek, nabízíme ten největší hudební výběr, teď ale budeme hrát do všech barů, hospodek a restaurací, při pátku je vás spousty, co vyrážíte, což je dobře, užijte si to tam, pochutnejte si a hlavně si pochutnejte i na dalších hitech na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

několik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

Držíte vlnu krokodýla, to je dobře, Jarek přeje hezký poslech. V Brně byla založena Vysoká škola zemědělská. Právě dnes v roce 1919 Mendelova univerzita v Brně tedy slaví nejstarší vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích a my jí přejeme hodně zdaru a ať se vám tam pěkně chodí a učí.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: V pondělí začne oprava povrchu ulice Branka s úpravou přechodů pro chodce. Objízdná trasa povede Kněničskou, Veslařskou a Hlavní. Kvůli uzavírce bude trolejbus linky 30 jezdit odklonem po Kněničské. Přírodní koupaliště v Jihomoravském kraji, včetně Brněnské přehrady, mají vodu vhodnou ke koupání. Horší kvalitu má podle měření z minulého týdne Laguna 1 a 2 novomlýnských nádrží na Břeclavsku. Kateřinské jeskyně v Moravském krasu mají nejstarší jeskyní kresby v České republice. V sobotu a v neděli budou speciální prohlídky, a to od 10 do 14 hodin. Vstupenky je potřeba koupit dopředu.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré si pomáhat. Rádio, které pomáhá.

Užíváte se stále ten největší hudební výběr. Jarek Hemala vám přeje krásnou noc, pohodovou a to, tu krásnou 24. Před námi víkend, doufám, že něco je v plánu, vyrazíte někam s dětmi za zábavou a užijete si to, jak se patří. Teď v pátečním plíšku užijte Hit za hitem.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýlem do pelíšku.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý hled.

Blíží se nám půlnoc, na Krokodýlu jsou pro vás připravené další hity pro dobrou náladu a příjemný poslech. Pokud jste na cestě, někam razíte, třeba na dovolenou, tak si užijte i za volantem, hit za hitem. Znáš

vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Na Krokodýl se stále užíváme hit za hitem a my se podíváme na modernější zázemí v Židenicích. Tam totiž rostou nové budovy a ty budou pro seniory a právě tohle nabídnou. Nevyhovující zázemí ze 70. let vystřídají moderní budovy. V brněnských Židenicích roste nový domov pro seniory Mopova. Místo jedné původní budovy dělníci staví dva moderní pavilony, které nabídnou zelené

zelené střechy a terapeutickou zahradu. V novém areálu bude místa pro 300 klientů, což je o 75 více než dříve. A to je paráda. Díky za to. Teď už další pro vás. Jarek přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Skvělý festival se chystá, bude brazilský a vy si ho užijete. A čtyřdenní festival brazilské kultury začne tady u nás v Brně ve čtvrtek 30. a jeho program bude na dvou náměstích. Kromě hudby a tance vás láká také i na nedělní program třeba pro děti. Zlatým hřebem pak bude sobotní karnevalový průvod. Tak si to užijte teď další ty u nás na Krokodýlu.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.